0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr. Rádio Haná.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: ďábla a měl to všechno doznat před biskupem.
1: To není možné.
0: Nottingham zabavil všechny pozemky Locksleyů.
1: A ty tomu věříš?
0: Ani když mi vypíchli oči.

0: svědomí.
1: Nechci, aby mě viděli s psancem. Vypsali na tebe odměnu.
0: Kolik?
1: 100 zlatých.
0: Jenom? Brzy to bude 1000.
1: Za 1000 bych tě udala sama.

0: To ty jsi nás přivedl do téhle mizerie, Loxley.
1: Nottingham nás chce rozeštvat.
0: Už jsme rozeštvaní, boháči. Já nejsem slepej jako ten stařec. Zase chceš mít navrch? Šerif ocenil tvou hlavu na 500 zlatých. Měli bychom tě vydat.
1: A myslíš, že až bude po mně, tak vám šerif všechno vrátí?
0: Dá nám tu odměnu a všechno nám promine.
1: Omyl. Jednoho jako druhého vás pověsí.
0: A co máme dělat? Bojovat proti ozbrojencům kamením a holýma rukama?
1: Když bude třeba.

0: Všechno je záminka, abys ke mně pronikl a zabil mě. Co, Vile? Co uděláš?
1: Ale chci vědět, jestli boj dovedeš do konce, jestli se neotočíš a neprchneš jako rozmazlený boháč, za kterýho jsem tě vždycky měl.
0: Ty jsi lepší střelec.
2: Je to nebezpečné.
0: Tvůj úmysl taky.
2: Ať Azim vymyslí cokoliv, musíme to zvládnout.
3: Ty jsi pro mě přišel. Jsi naživu.
2: Zemřel bych pro tě.

0: Francouzsky. Německy. Španělsky. Italsky. Nebo i korejsky.
1: Open Gangnam Style.
0: Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
2: Nejlepší hudební výběr.
3: Rádio Hana.
4: Rádio Hana.

0: co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Podíváme se na Olomoucko.
1: Nová pravidla ve Šternberku. Zastupitelé schválili nové vyhlášky k ochraně veřejného pořádku. Město nově zakazuje krmení volně žijících zvířat, které vedlo ke znečišťování ulic. A lidé také nesmí vstupovat do kašen.

0: Systém péče o seniory se podle odborníků blíží ke kolapsu. Do roku 2050 totiž stoupne počet lidí s demencí z dnešních 200 tisíc rovnou na 500 000, což klasické domovy důchodců zkrátka nemají šanci zvládnout. Budoucnost tak bude muset ležet v chytré kombinaci pobytové, terénní a komunitní péče. Sport. Fotbalová Sparta hlásí rekordní posilu. Na Letnou přichází norský útočník Jonathan Brunes z polské Częstochowy. Z Brusu nový útočník pražského klubu, který je shodou okolností bratrancem hvězdného Erlinga Haalanda, už podepsal víceletou smlouvu.
1: Počasí. Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den týdne nám slibuje většinou zamračenou oblohu, na většině hané s občasným deštěm nebo přeháňkami. Lokálně může přijít i bouřka. Srážky nám začnou ustávat k večeru. Nejvyšší teploty vystoupají k 21 až 25 stupňům. Pocitová teplota ale může být nižší. Během dne bude foukat až čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech rychlost i 55 km v hodině. Úterý už bude bez srážek. Předpověď hlásí jasno až polojasno a 24 až 28 stupňů.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, dneska chytíte druhý dech. Víci, chuť do života vám určitě nechybí. Blíženci, zkuste se uklidnit a stišit. Raci, víc choďte mezi lidi a sbírejte kontakty. Lvi, vy si naordinujte spontánní zážitky. Pany, změny nakonec nejsou tak špatné. Váhy, svoje argumenty si umíte obhájit. Štíři, neřešte malichernosti. Střelci, jeďte naplno, ať máte krásné vzpomínky. Kozorozi, není sebemenší důvod ohlížet se zpátky. Vodnáři, všechno půjde jako po másle. A co my ryby, hlavně se nenecháme namočit do žádného maléru.

0: Pondělí 27. července, nový týden, nová astroposelství našeho rádia. Astrolog Tonda Baudyš je tady s námi, ahoj.
1: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače.
0: Tondo, jak hodnotíš tento týden?
1: Toto by měl být moc hezký týden. Je mnoho dobré vůle, je mnoho i soucitu, pomáhání, přátelství, smyslu pro fair play, taková jako ta nejlepší část léta.
0: Má tento týden přeci jen nějakou vadu na kráse, nebo možná takovou pihu krásy?
1: Jediné, co je taková jako vada na kráse, je kvadrát mezi Venuší a Marzem, který je přesný právě dnes v pondělí. A muži a ženy proto potřebují tam mít hodně úzké mezi sebou, v podstatě určité pokory, protože je velice snadné se dohadovat a furt si něco předhazovat a být nějaký jako pořád průhelý protivný, hele, to umí každej, jo, takže astrolog říká, chcete-li hezký vztah, chovejte se, tak aby to byl hezký vztah.
0: Týden plný fair play, dobré nálady, vzájemné úcty a pokory, hlavně v partnerství, takové budou další dny. A jaký bude poslední červencový víkend tohoto roku?
1: Stále hezký, stále takový jako konstruktivní, produktivní, jenom ty muži a ženy, to letošní léto je takový jako školicí středisko v tomhle směru.
0: Astrolog Tonda Baudyš s námi pravidelně každé pondělí jedině na tomto rádiu. Tondo, díky za vše.
1: Moc zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Rádio Hana.
2: Rádio Hana.
3: To je nejlepší komunita posluchačů.
2: Co to znamená?
3: Jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
2: inzerujete, doporučujete
3: a hlavně nás posloucháte.
2: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
3: Rádio Hana. To je ta nejlepší komunita posluchačů.
2: Děkujeme vám za to.
3: Rádio Hana.
2: Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední Moravu.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den týdne nám slibuje většinou zamračenou oblohou, na většině hané s občasným deštěm nebo přehánkami. Lokálně může přijít i bouřka. Srážky nám začnou ustávat k večeru. Nejvyšší teploty vystoupají k 21 až 25 stupňům. Pocitová teplota ale může být nižší. Během dne bude foukat až čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech rychlost i 55 km v hodině. Úterý už bude beze srážek, předpověď hlásí jasno až polojasno a 24 až 28 stupňů.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska chytíte druhý dech. Bíci, chuť do života vám určitě nechybí. Blíženci, zkuste se uklidnit a stišit. Raci, víc choďte mezi lidi a sbírejte kontakty. Lvi, vy si naordinujte spontánní zážitky. Pany, změny nakonec nejsou tak špatné. Váhy, svoje argumenty si umíte obhájit. Štíři, neřešte malichernosti. Střelci, jeďte naplno, ať máte krásné vzpomínky. Kozorozi, není sebemenší důvod ohlížet se zpátky. Vodnáři, všechno půjde jako po másle. A co my ryby, hlavně se nenecháme namočit do žádného maléru.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
4: Proto ne.
3: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
4: Proto taky ne.
3: Tak proč?
4: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
3: Ale koupil.
4: Fakt?
3: Fakt.
4: Oh, ty jsi nejlepší.
3: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergama.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
2: nebo v monterkách.
4: Vaše letní rádio.
5: Rádio Hana. Rádio Hana.
4: Přejeme pondělí na jedničku.

0: Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc, a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první. O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
3: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
4: Rádio Haná.
0: Ráno je

0: Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčů z kapely Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Má

0: Je, že pondělním poslechem Rádia Haná se žádného hříchu nedopouštíte. Půlnoční hřích kapela Kryštof u nás za chvilku další hity.
1: Hit za hitem.
0: Už se na vás třese tady svým. O tobě, o mě, Anaka. V italském létě budeme vyhlížet Umberta Tociho. A teď už jdeme na čerstvé zprávy počasí i dopravu v 5.56.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina CZ.
3: Bude 6 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Podíváme se na Olomoucko. Nová pravidla ve Šternberku. Zastupitelé schválili nové vyhlášky k ochraně veřejného pořádku. Město nově zakazuje krmení volně žijících zvířat, které vedlo ke znečišťování ulic. A lidé také nesmí vstupovat do kašen. Nová vyhláška o regulaci hluku ve Šternberku upravuje používání hlučných strojů a zařízení. Na celém území města i v jeho místních částech platí zákaz jejich provozu každou neděli a ostatních svátcích od 12 hodin. Informuje o tom web města. Skvělá zpráva pro všechny dobrovolníky ze Šternberka a okolí. Tamní mobilní odběry krve totiž od září letošního roku nabídnou velkou novinku. Kromě plné krve budete moci na těchto výjezdech nově darovat také plazmu, takže vaše pomoc bude mít ještě větší dosah. Česko čelí obrovskému tlaku kvůli stárnutí populace a systém péče o seniory se podle odborníků blíží ke kolapsu. Do roku 2050 totiž stoupne počet lidí s demencí z dnešních 200 tisíc rovnou na 500 000, což klasické domovy důchodců zkrátka nemají šanci zvládnout. Budoucnost tak bude muset ležet v chytré kombinaci pobytové, terénní a komunitní péče.
3: Sport.
4: Fotbalová Sparta hlásí rekordní posilu. Na Letnou přichází norský útočník Jonathan Brunes z polské Częstochowy. Z Brusu nový útočník pražského klubu, který je shodou okolností bratrancem hvězdného Erlinga Haalanda, už podepsal víceletou smlouvu.
3: Počasí.
5: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den týdne nám slibuje většinou zamračenou oblohu, na většině Hané s občasným deštěm nebo přeháňkami. Lokálně může přijít i bouřka. Srážky nám začnou ustávat k večeru. Nejvyšší teploty vystoupají k 21 až 25 stupňům. Pocitová teplota ale může být nižší. Během dne bude foukat až čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech rychlost i 55 km v hodině. Úterý už bude bez srážek. Předpověď hlásí jasno až polojasno a 24 až 28 stupňů.
3: Doprava.
6: Dobrý den za volant. Možná právě dneska vyrážíte autem na dovolenou. Věnujte se mu chvilku. Základem pro pohodovou cestu je správný tlak v pneumatikách, funkční klimatizace i kompletní výbava. Pozor při cestách za hranice. Pravidla se v Evropě v různých zemích docela hodně liší. Zatímco u nás stačí základ, v zahraničí po vás mohou policisté chtít hned dva výstražné trojúhelníky nebo dokonce hasící přístroj. A místo pouhé opravné sady na defekty raději přibalte plnohodnotné náhradní kolo. Je to možné? Je. Nechcete přece komplikace a vysoké pokuty. Více k tématu radí olomoucký report a my přejeme krásnou dovolenou.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Pondělní ráno s Rádiem Haná, přejeme krásný nový týden, jsme tady pro vás, jsme tady s vámi a jsme tady hlavně díky vám. Rádio Haná v moravském éteru velmi viditelně vyčuhuje i díky našemu italskému letu. Každý den hrajeme italské superhity, rozdáváme voňavé italské kávy, chutné sýry i neodolatelné italské těstoviny. A na konci prázdnin jako bonus někoho z vás pošleme na luxusní pobyt do italského Bergama. Více na Rádio Haná.cz. Teď je 6 hodin 11 minut, za chvilku oslavy v olomoucké Sigmě a teď nejlepší hudební výběr. Dobré ráno, Liza Stansfield.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: 6 hodin 18 minut na rádiu Haná, dobře známe vaše rána, nejdřív káva, pak se postarat o děti, o zvířata, samozřejmě hlavně nezapomínat ani na sebe. Před půl sedmou pro vás chystáme dopravu počasí, taky vaše oblíbené hity, chystá se Bruno Mars nebo Madonna a každé ráno jsme tady pro vás i s naším kalendářem.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Startujeme nový týden, je pondělí 27. července. V kalendáři jméno Věroslav. Včera olomoucká Sigma po porážce 1-2 v Jablonci moc důvodů k oslavám neměla, ale Hanáci si to mohou vynahradit alespoň dneska. 57. narozky slaví kroměřížský rodák a trenér Sigmy Pavel Hapal. Narozeniny má také oblíbený český zpěvák Janek Ledecký a dnes se přesně před 30 lety Štěpánka Hilgertová pro samostatnou Českou republiku vyhrála první olympijské zlato. Ovládla tehdy závod ve vodním slalomu.
2: Tak pojeď! Štěpánka pádluje do cíle ve skvělém čase.
3: Štěpánka Hilgertová se stává olympijskou vítězkou.
0: Ať je i váš start do nového týdne zlatý, přeje vaše pondělní rádiová parta.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datárt, opravdový elektrospecialista.
9: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
10: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
9: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
10: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
9: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
1: Rádio Haná.
0: Přejeme pondělí na jedničku.

6:29 doma, v práci, na brigádě, na dovolené, na chatě i v kempu. Vaše prázdninová Hana je s vámi kdekoliv chcete a začínáme hezký týden. Týden plný přátelství a týden plný pomáhání. Čeká nás fantastická část prázdnin. A tahle slova náš rádiový astrolog nejenom že potvrdí, ale přidá i něco navíc. Už po 6:30 na rádiu Hana, u toho další hudební hvězdy. Na rádiu Hana přestane Somber nebo Bad Boys Blue a teď ranní doprava i počasí rádia Hana. Pondělí 27. červenec začíná na Olomoucku, Mohalinicku, Boskovicku, taky na Hranicku. Teplotami mezi 16 a 19 stupni. Dnes prožijeme zřejmě nejchladnější den tohoto týdne. Nejdříve oblačno anebo zataženo, odpoledne méně oblačnosti, místy přehaňky a teploty 22 až 26. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, kvůli opravám je mírně omezený provoz na výjezdu z Olomouce na Přerov u Grigova. Policie na bezpečný provoz teď dohlíží ve Zlíně na Okružní, také v Kroměříži na Kujetínské. Mimochodem, jakou barvu má vaše auto? Víte, že jsou barvy, u kterých reálně jí hrozí dopravní nehoda častěji? Více právě teď? Barva našeho auta má vliv na nehody hlavně kvůli viditelnosti, zašerá v noci, za mlhy nebo za hustého deště. Tedy znamená to, že nejbezpečnější jsou jasné barvy, dobře viditelné, jako bílá, žlutá a oranžová. Naopak riziko nehody mírně zvyšují barvy tmavé, jako třeba černá, tmavě modrá nebo stříbrná. To jste věděli? Rádio Hana.

0: chcete hity? Jasně, máte Rádio Haná. Zajímají vás zprávy? Máte Rádio Haná. Potřebujete vidět, jak bude a kde to na moravských cestách stojí? Máte Rádio Haná. Jsme tady pro vás 24 hodin denně. A teď je 6 hodin a 38 minut. Po 6:45 zamilovaná sladká ochutnátka dnešního italského léta Rádia Haná. A předtím slíbený ranní host?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Pondělí 27. července, nový týden, nová astroposelství našeho rádia. Astrolog Tonda Baudyš je tady s námi, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače.
0: Tondo, jak hodnotíš tento týden?
2: Toto by měl být moc hezký týden. Je mnoho dobré vůle, je mnoho i soucitu, pomáhání, přátelství, smyslu pro fair play, taková jako ta nejlepší část léta.
0: Má tento týden přeci jen nějakou vadu na kráse, nebo možná takovou pyhu krásy?
2: Jediné, co je taková jako vada na kráse, je kvadrát mezi Venuší a Marzem, který je přesný právě dnes v pondělí. A muži a ženy proto potřebují tam mít hodně úcty mezi sebou, v podstatě určité pokory, protože je velice snadné se dohadovat a furt si něco předhazovat a být nějaký jako pořád průhelý protivný, hele, to umí každý, jo, takže astrolog říká, chcete-li hezký vztah, chovejte se, tak aby to byl hezký vztah.
0: Týden plný fair play, dobré nálady, vzájemné úcty a pokory, hlavně v partnerství, takové budou další dny. A jaký bude poslední červencový víkend tohoto roku?
2: Stále hezký, stále takový jako konstruktivní, produktivní, jenom ty muži a ženy, to letošní léto je takový jako školící středisko v tomhle směru.
0: Astrolog Tonda Baudyš s námi pravidelně každé pondělí jedině na tomto rádiu. Tondo, díky za vše.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: Vstává s námi, 7:58, vstáváme spolu, kontrolujeme mobil, dáváme vařit vodu na kafe nebo na čaj, díváme se z okna, říkáme si, OK, je tady nový týden, jdeme na to hezky s rádiem Hana. Dneska zpočátku mraky, přehánky, během dne méně oblačnosti, teploty 22 až 26, v dalších dnech se má oteplovat a ve čtvrtek a v pátek má být až 37 stupňů Celsia, počasí úplně jako na pláži v Itálii. Jestli můžete, zavřete na chvilku oči, cítíte to, stejně jako my tady ve studiu, cítíte vůni čerstvého italského espressa, tak se pro ně do rádia Hana přijďte. Každé ráno pro vás máme připraveno balení pravé italské kávy. Na konci prázdnin někoho z vás pošleme na luxusní pobyt do italského Bergama. Pokud ještě nejste ve hře v našem italském létě, stačí si chytit dnešní soutěžní italský megahit. A to je tento. Umberto, tohle hit nebude. Radši naspívej něco jiného, ale dobře ti radíme. Tohle se nechytne. Bude to trapas. No, něco takového v 70. letech slyšel italský elegán Umberto Tozzi od vydavatelů u písně Ti Amo, ale nenechal se zvyklat a dobře udělal. Ti Amo naspíval, okamžitě se to chytlo a tohle už bude navždy uskované v italské hudební pokladnici jako jeden z nejstřeženějších hudebních klenotů. Píseň Ti Amo, překladu Miluju tě, vznikla na kopcích u Florencie. A jakmile vám tohle dneska ráno pustíme celé, volejte studiovou linku Rádia Hana a vyhrajte v našem italském létě. Ve hře je úplně každý.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet

0: znovu opakujeme, že v italském letě Rádia Haná dneska ráno vyhlížíme zamilované Tiamo. Aktuální zprávy Tomáš Gottwald v 6.55. Haná přeje dokonale ráno.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Přinášíme vám zprávy, pojďte si je poslechnout. Je pondělí 27. července. Nové zdravotnické centrum s ordinacemi, dentální hygienou a lékárnou budeme mít v Lutíně na Olomoucku. Nahradí bývalý dům s pečovatelskou službou, jehož demolice a následná stavba začnou na přelomu srpna a září, píše o tom Deník. Známý herec Jiří Lábus šel celý život za snem být hercem. Hovořil o tom na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde o víkendu dostal cenu pořadatele této oblíbené filmové přehlídky.
4: Mě bylo třeba 12, já jsem hrozně rád čet a já jsem třeba v té době čet povídky Vančury a mám chalupu ve Volině u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér a že chodím a že hledám lokace. Ty povídky jsem si obsadil opravdu normálníma hercema.
3: Komentoval herec Jiří Lábus. Smutná zpráva přišla z české kulturní scény. Ve věku 86 let včera zemřel známý výtvarník Milan Knížák. Úmrtí někdejšího ředitele Národní galerie a bývalého rektora Akademie výtvarných umění potvrdil ministr zahraničí.
1: Sport.
3: Po víkendu máme dva nové české mistry světa. Vít Přindiš dobil na šampionátu ve vodním slalomu v Oklahoma City titul v kajak crossu a fleretista Alexander Šoupenič se stal na šampionátu v Hongkongu prvním českým mistrem světa v šermu. Gratulujeme. Porážkou vstoupili do nové sezóny fotbalové první ligy hráči Sigmy Olomouc. Na hřišti Jablonce prohráli 1-2. Hanáci se sice v zápase ujali vedení, ale domácí nakonec skóre otočili.

0: počasí.
1: Dnes prožijeme zimně nejchladnější den tohoto týdne, ale od zítřka půjdou teploty nahoru a počasí pro nás chystá slušnou saunu. Víme, jak bude. Dnes nejdříve oblačno anebo zataženo, odpoledne méně oblačnosti, místy přehánky, teploty 22 až 26. Zítra i pozítří slunečno, v úterý tedy 25 až 29, ve středu 29 až 32 stupňů. A v druhé polovině týdne, ve čtvrtek a v pátek, se teploty mají dotknout 35 až 38 stupňů Celsia.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, kvůli opravám je mírně omezený provoz na výjezdu z Olomouce na Přerov u Grigova. Policie na bezpečný provoz teď dohlíží ve Zlíně na Okružní, také v Kroměříži na Kujetínské. Mimochodem, jakou barvu má vaše auto? Víte, že jsou barvy, u kterých reálně hrozí dopravní nehoda častěji? Více právě teď? Barva našeho auta má vliv na nehody hlavně kvůli viditelnosti, za šera v noci, za mlhy nebo za hustého deště. Tedy znamená to, že nejbezpečnější jsou jasné barvy, dobře viditelné, jako bílá, žlutá a oranžová. Naopak riziko nehody mírně zvyšují barvy tmavé, jako třeba černá, tmavě modrá nebo stříbrná. To jste věděli?
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Tyhle legendy známe, Status Quo in the Army Now, 80. léta, 7 hodin, 9 minut. Radio Hana je s vámi na Moravě doma, také v pondělí 27. července. Dobře víme, kde právě opravují silnici, kde se chystají hody, festival nebo koncert a hlavně spolu fandíme moravskému sportu. No, trenér Sigma Olomouc Pavel Havál, to od nás víte, má dneska 57. narozeniny. Pavle, zdravíme, gratulujeme. Ale samozřejmě si k ním představoval pěknější dárek než včerejší porážku 1-2 v Jablonci. Pavle.
1: Já jsem zklamaný, jsme samozřejmě zklamaní, protože ten výkon nebyl v pořádku. Dokážeme podat určitě úplně jiný výkon, takže gratuluji Jablonci, ale Jablonec zaslouženě vyhrál.
0: Hodnotí dnešní oslavenec trenér Pavel Hapal v včerejší prohru 1-2 v Jablonci a šanci na reparát budou mít Sigmáci tuto neděli na Andráku od 15 hodin proti Mladé Boleslavi. Budeme to sledovat. Hana je vaše fotbalové rádio. Přejeme dobré ráno. Po 7:15 zpracujeme horoskopy a teď v 7:10 je tady další nadýchaný hudební centr od Marka Embora. Dobré ráno přejeme.
2: Rádio Hana.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Tohle je Rádio Hana.

0: Radio Hana je váš tradiční moravský parťák, na kterého se můžete spolehnout. Hrajeme hity, ověřujeme zprávy, rozdáváme italské dárky každý den. Dál dneska ráno čekáme na soutěžní megahit italského léta zamilovaný Umberto Tozzi. Jakmile tohle začne hrát, volejte studio Radia Hana, vyhrajete pravou italskou kávu a kdo ví, možná na konci prázdnin i luxusní pobyt v úžasném Bergamu. Jinak kolegové z dopravního oddělení také dneska upozorňují na ranní zdržení mezi Olomoucí a Šternberkem. Sledujeme také policejní hlídky mezi Olomoucí a Lipníkem nebo kolonu u Brna ve směru na Prahu. Více v dopravě Radia Hana před 7:30 a předtím na nás z horoskopy mává Martina. Dobré ráno.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, dneska chytíte druhý dech. Býci, chuť do života vám určitě nechybí. Blíženci, zkuste se uklidnit a stišit. Raci, víc choďte mezi lidi a sbírejte kontakty. Lvi, vy si naordinujte spontánní zážitky. Pany, změny nakonec nejsou tak špatné. Váhy, svoje argumenty si umíte obhájit. Štíři, neřešte malichernosti. Střelci, jeďte naplno, ať máte krásné vzpomínky. Kozorozi, není sebemenší důvod ohlížet se zpátky. Vodnáři, všechno půjde jako po másle. A co my ryby, hlavně se nenecháme namočit do žádného maléru.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To nejlepší pro ty nejlepší.
4: Rádio Hana
3: a ranní topka.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Vím, Ed Sheeran a Radio Hna, to patří k sobě, vzájemně si děláme famózní, velmi milou společnost a pondělí 27. července, kdy svátek slaví Miroslavové, na vás možná čeká hromadný rodinný odjezd na zaslouženou dovolenou. Víte, jaká je nejčastější věta dětí na dlouhé cestě autem anebo letadlem za sluníčkem a jak tu cestu zvládnout bez nervů? Náš letní servis na to odpoví už po půl osmé. A teď v 7.27 přepínáme na dopravu i na ranní počasí Rádia Hna. Nový týden startuje na Olomoucku, v Bruntálsku, v okolí Prostějova, Přerova i Kroměříže. Teplota je mezi 17 a 20 stupni. Dneska prožijeme zimně nejchladnější den tohoto týdne. Nejdříve oblačno anebo zataženo, odpoledne prý méně oblačnosti, místy přehánky a denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia. A od zítřka půjdou teploty směrem nahoru. Doprava. Zdržení na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem, také na D1 u Brna. Víme, jak se jezdí tady. Dobré pondělní ráno. I dnes kvůli opravám a kivadlovému provozu zdržení na hlavní silnici ze Šternberka na Olomouc u Dulán v obou směrech. Obě se to dá vrchem přes Tové samotěžky. Do Olomouce přijedeme po Lipenské. Kolona u Dulán bývá zpravidla kolem 5 minut, v silném provozu maximálně minut 10. Policie v pondělí ráno hlídkuje na dálnici z Olomouce na Lipníku Kocourovce a koho čeká cesta po D1 směrem na Prahu, počítejte s pomalejším popojížděním v koloně na 200 kilometrů u Brna kvůli opravám. Za volantem vám kryjeme záda a přejeme šťastnou pondělní cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Jsme Rádio Hana. Hezké ráno.

0: Everybody wants to rule the world. Tohle jsou Tears for Fears. V pondělí ráno pro vás do vysílání Rádia Hana. Tady s kolegy ve studiu v redakci v budově Rádia Hana jsme se shodli, že tahle písnička je balzám pro duši i pro uši. Už tam budem. Na tohle se v 7.39 ptají No Name. Už tam budem. Na tohle se samozřejmě ptá třeba i kapela Him. Dáme si i John and Me. A už tam budem je velmi častá věta cestou na dovolenou, co rodičové?
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Tak už tam budem.
3: Ne.
0: Tohle je nejznámější věta oslíka ze Šreka a také našich dětí cestou na dovolenou. Ať už jedete autem nebo letíte letadlem, máme pro vás tři tipy, jak dětem cestu zkrátit a zpříjemnit.
2: Už tam budem?
0: Novou hračku anebo omalovánky dětem nedáváme doma, ale až během cesty. Dobře víme, že novinka děti zabaví mnohem déle než nějaká okoukaná hračka.
2: Už tam budem?
0: Hrajte jednoduché hry. Kdo první uvidí červené auto, krávu, hrad nebo letadlo. A třeba konkrétně v letadle na obloze hledáme tvary mraku.
2: Už tam budem?
0: Když jedeme autem, dělejme pravidelné přestávky, například co dvě hodiny. Děti se protáhnou, proběhnou, napíjí a ukazatel jejich otrávenosti se rapidně zmenší.
2: Už tam budem?
0: A ještě jeden bonus. Když začnou být děti neklidné, dejte jim důležitý úkol, takovou misi, ať jsou během cesty navigátorem, fotografem, nebo třeba ať hlídají počasí, protože když děti mají pocit, že jsou součástí výpravy, že jsou důležité, cesta uteče mnohem rychleji.
2: Tak už tam budem.
0: Řekli jsme si 3+1 tip, jak děti zabavit na cestě za sluníčkem a přejeme šťastnou cestu.
2: Už tam budem, jo, vážně, ne!
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.

Pondělní ráno s rádem a transformací HIM, krásný nový týden v 7 hodin a 48 minut jsme tady pro vás, jsme tady s vámi a hlavně dobře víme, že jsme tady díky vám. Kdybyste neposlouchali, tak by nemělo smysl, abychom vysílali. Radio Haná v moravském éteru velmi digitálně vyčuhuje i díky našemu italskému létu. Každý den hrajeme super italské hity, rozdáváme vonavé italské kávy, chutné sýry i neodolatelné těstoviny z Itálie a na konci prázdnin jako bonus někoho z vás pošleme na luxusní pobyt do Itálie. Bergama. Více o italském létě je na webu radiohana.cz. Dneska to ještě nebylo. Italské léto dneska ráno ještě 100% chystáme. Za chvilku zubří novinky z olomoucké zoologické zahrady a teď do našeho hudebního výběhu pouštíme New Order. Dobré ráno, dneska zvládnete cokoliv. Hana vám u toho bude hrát. 3 minuty po 3:15. Pondělí 27. červenec.

0: Tento chlapík svůj první album vydal už v roce 2018, nicméně ten skutečný průlomový hit, který ho katapultoval do celého světa, taky sem k nám do Rádia Hana, je až tento nesmírně pohodový svěží letní Bar Song. A Bar Song nám ze své barové židličky zpívá Shebuzi, ten se dobře zná třeba i z Beyoncé. Miluje country, zbožňuje kovbojské klobouky a třeba taky hudbu Johnnyho Cashe. Shebuzi a Bar Song v pondělí ráno pro tu nejlepší náladu.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po 8. Miley. Ukáže se Olinka. A v plánu máme italské léto s Umbertem. 7.55 zprávy dřív než ostatní a Tomáš Gottwald. Dobrý den.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.

0: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je pondělí 27. července. Dvě nová mláďata zubrů evropských můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Zahrada hlásí nový přírůstek těchto největších divokých evropských kopytníků. Jejich chovu se věnuje už od roku 1973 a pomohla je zachránit před vyhynutím. Vytrvalé sucho dopadá na lesy v okolí Blanska. Stromům tu praská kůra a předčasně schazují listí. U mnoha listnatých stromů se příští jaro ukáže, zda hynou, nebo se zachraňují předčasným vegetačním klidem, píše o tom Deník. Pracuje se na dalším dálničním propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna. Sport. Slavná cyklistická Tour de France má po včerejšku nového šampiona. Etapový závod vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, který svým již pátým vítězstvím Tour vyrovnal stávající rekord. A jak dopadl včerejší dojezd Tour de France v Paříži? Závěrečnou 89 km dlouhou etapu vyhrál po dramatickém finiši Nizozemec Mathieu van der Poel. Z českých jezdců byl nejrychlejší olomoucký rodák Pavel Bittner na 58. místě a ten celkově obsadil na Tour de France 140. příčku.
1: Počasí. Dnes doplňujeme zásobu deodorantů, antiperspirantů, kontrolujeme klimatizace i ventilátory, protože tento týden se na Moravu vrátí tropy v plné parádě. Ale bude to nástup postupný. Víme, jak bude dnes 22 až 26 stupňů. Nejdříve oblačno anebo zataženo. Odpoledne méně oblačnosti, místy přehaňky. Zítra také pozítří slunečno, v úterý 25 až 29, ve středu 29 až 32 stupňů Celsia. A ty největší tropy jsou v plánu tento týden na čtvrtek a taky na pátek. V druhé polovině týdne naměříme 35 až 38 stupňů. Držení na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem, také na D1 u Brna. Víme, jak se jezdí tady? Dobré pondělní ráno. I dnes kvůli opravám a kyvadlovému provozu zdržení na hlavní silnici ze Šternberka na Olomouc u Dulán v obou směrech. Obě se teda vrchem přes Tovéř samotěžky do Olomouce přijedeme po Lipenské. Kolona u Dulán bývá zpravidla kolem 5 minut, v silném provozu maximálně minut 10. Policie v pondělí ráno hlídkuje na dálnici z Olomouce na Lipníku Kocourovce a koho čeká cesta po D1 směrem na Prahu, počítejte pomalejším popojížděním v koloně na 200 km u Brna kvůli opravám. Za volantem vám kryjeme záda a přejeme šťastnou pondělní cestu.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

Teď je 5 minut po 8 hodině, snídáme spolu, kontrolujeme mobil, e-mail, Facebook, Instač, dáváme kafe, díváme se z okna, říkáme si, OK, je tady nový týden, jdeme na to s kým jiným než s Rádiem Hana. Dneska zpočátku mraky, přeháňky, během dne méně oblačnosti, teploty do 26 stupňů, v dalších dnech se má oteplovat, ve čtvrtek a v pátek máme naměřit až 37 stupňů Celsia. Počasí úplně jako na pláži v Itálii. Jestli je to, přátelé, jenom trošku možné, zavřete teď na 2-3 vteřiny oči, nadechněte se, možná cítíte vůni čerstvého italského espressa, a tak se pro něj do Rádia Hana sem k nám přijďte. Každé ráno pro vás máme připraveno balení pravé italské kávy a na konci prázdnin v rámci italského léta někoho z vás pošleme na luxusní pobyt do Bergama. Pokud ještě nejste ve hře v našem italském létě, stačí si chytit dnešní soutěžní italský megahit. Umberto, tohle hit v žádném případě nebude. Radši naspívej něco jiného. My ti dobře radíme. Tohle je jenom ztráta času. Tak pozor, přátelé, něco takového v 70. letech slyšel italský elegán Umberto Tozzi od vydavatelů, když jim představoval písničku Ti Amo, ale nenechal se zvyklat, věřil tomu, šel si za svým snem, Ti Amo naspíval. No a co se stalo? Samozřejmě se to okamžitě u posluchačů chytlo. A tohle už bude navždycky uschované v italské hudební pokladnici jako jeden z jejich nejvíc

0: Rádio Hana, 8 hodin 10 minut, pondělní ráno. Tohle je Tiamo, tedy Miluju tě od Umberta Tociho. My si to dáme v různých světových jazycích s posluchačem Tomášem Salomouce. Tomáše, zdravím na vlnu 92,3 FM. Dobré ráno.
1: Dobré ráno i vám.
0: Jak se řekne Miluju tě anglicky?
1: I love you.
0: Ano, výborně. Jak se řekne německy?
1: To už nevím.
0: Ich liebe...
1: Líbe.
0: Ano, přesně. Francouzsky. To už je trošku těžší, francouzsky, ale možná to taky znáte. V těch francouzských romantických písničkách se zpívá, no, je tém se zpívá. Pojďte to prožít.
1: Je tém.
0: Bylo krásně. Tomáši, japonsky.
1: Wow, nevím.
0: Tak sválně, jo.
2: Aistemas,
0: Tomáši, japonsky ještě jednou.
1: Aistemas.
0: No a trošku víc východ. Aistemas.
1: Aistemas.
0: Výborně. A konečně italsky, Tomáši, to se řekne. Te. No teď se to zpívá.
1: Te amo.
0: Ano, te amo. Takhle to zpívá Umberto Tocci. No Tomáši, my jsme si už řekli, že vydavatelé téhleté písnice nejdřív nevěřili. Vznikla na kopcích u Florencie. Je to jeden z nejznámějších zamilovaných italských hitů, díky kterému na rádiu Hana dnes ráno vyhráváte pravou italskou kávu a jste ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamu. Ten rozdáme na konci prázdnin. Tak Tomáše, gratuluju a jsme v kontaktu, domluveno?
1: Jo, díky.
0: Naslyšenou.
3: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z

volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.

0: Dua Lipa, Be The One. Po 8 hodin 18 minut na rádiu Haná. Dobře známe vaše rána. Probudíte se, dáte kávu, postaráte se o děti, o zvířata, samozřejmě hlavně nezapomínejte ani na sebe. Před 8:30 pro vás budeme mít dopravu počasí, také vaše oblíbené hity, konkrétně od formace Boston, bude také David Guetta a Bebe Rexha, jejich I'm Good. A každé ráno jsme tady pro vás, včetně našeho kalendária.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Startujeme nový týden, je pondělí 27. července. V kalendáři jméno Věroslav. Včera olomoucká Sigma po porážce 1-2 v Jablonci moc důvodů k oslavám neměla, ale Hanáci si to mohou vynahradit alespoň dneska. 57. narozky slaví kroměřížský rodák a trenér Sigmy Pavel Hapal. Narozeniny má také oblíbený český zpěvák Janek Ledecký a dnes se přesně před 30 lety Štěpánka Hilgertová pro samostatnou Českou republiku vyhrála první olympijské zlato. Ovládla tehdy závod ve vodním slalomu.
2: Tak pojeď! Štěpánka pádluje do cíle ve skvělém čase.
3: Štěpánka Hilgertová se stává olympijskou vítězkou.
0: Ať je i váš start do nového týdne zlatý, přeje vaše pondělní rádiová parta.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Radio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Každý den.

0: nízké letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Je mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.

Doma v práci, na brigádě, na dovolené, na chatě nebo i v kempu. Vaše prázdninová Hana je s vámi kdekoliv chcete. Začínáme hezký týden, týden plný přátelství a pomoci. Čeká nás skutečně fantastická část prázdnin. A tahle slova náš rádový astrolog nejenomže potvrdí, ale přidá i něco navíc už po půl deváté. U toho další hudební hvězdy na rádiu Hana přistanou Banana Rama, Sebastian nebo Gotia Kimbra. A teď po 8.27 ranní doprava i počasí rádia Hana. Tak nám to pondělí 27. červen začíná na Olomoucku, Holešovsku, taky ve Valmezu a nebo na Konicku, teplota mezi 17 a 20 stupni Celsia. Pozor,

stupňů Celsia. Doprava. Blesková doprava z Olomoucka, z Přerova, také z Otrokovicka právě teď. Jak od nás víte, aktuální zdržení kolem 10 minut je kvůli kvadláku mezi Olomoucí a Štrymberkem u Dolan. Objet to můžeme vrchem přes Samotišky a přes Tovéř. Policie kontroluje na 33. kilometru dálnice z Olomouce na Prostějov u Olšan. V Přerově je vidíme naproti Molky na Polní ulici, hlídají taky na Otrokovicku na příjezdu od Míškovic do Machové nebo mezi Blanskem a Rajcem Jestřebí u odbočky na Spešov. Šťastnou cestu a pěkný den. Rádio Hana. We'll be right back.

0: obrucháváme si společně Somebody That I Used To Know, Gotti a Kimbra, 8 minut po půl deváté. Chcete hity? Máte Radio Haná. Zajímají vás zprávy? Máte Radio Haná. Potřebujete vidět, jak bude a kde to na moravských cestách stojí, anebo po pojíždí? Zase máte Radio Haná. Jsme tady pro vás 24 hodin denně. Po 8:45 budeme s dnešním oslavencem, s Koušem, s Sigmy, Pavlem Hapalem řešit včerejší prohru s Jabloncem 1-2. A předtím je tady Válžený ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Pondělí 27. července, nový týden, nová astroposelství našeho rádia. Astrolog Tonda Baudyš je tady s námi, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače.
0: Tondo, jak hodnotíš tento týden?
2: Toto by měl být moc hezký týden. Je mnoho dobré vůle, je mnoho i soucitu, pomáhání, přátelství, smyslu pro fair play, taková jako ta nejlepší část léta.
0: Má tento týden přeci jen nějakou vadu na kráse, nebo možná takovou pihu krásy?
2: Jediné, co je taková jako na kráse je kvadrát mezi Venuší a Marzem, který je přesný právě dnes v pondělí a muži a ženy proto potřebují tam mít hodně úcty mezi sebou, v podstatě určité pokory, protože je velice snadné se dohadovat a furt si něco předhazovat a být nějaký jako pořád průhelý protivný, hele, to umí každej, jo, takže astrolog říká, chcete-li hezký vztah, chovejte se, tak aby to byl hezký vztah.
0: Týden plný fair play, dobré nálady, vzájemné úcty a pokory, hlavně v partnerství, takové budou další dny. A jaký bude poslední červencový víkend tohoto roku?
2: Stále hezký, stále takový jako konstruktivní, produktivní, jenom ty muži a ženy, to letošní léto je takový jako školicí středisko v tomhle směru.
0: Astrolog Tonda Baudyš s námi pravidelně každé pondělí jedině na tomto rádiu. Tondo, díky za vše.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: Please. 8:45. Radio Hana je s vámi na Moravě doma, také v pondělí 27. července. Víme, kde právě opravují silnici, kde se chystají hody, festival nebo koncert. A hlavně spolu fandíme moravskému sportu. Trenér Signal Olomouc Pavel Hapal má dneska 57. na rozkynu, ale představoval se k ním pěknější dárek než včerejší porážku v Jablonci 1-2. Pavle.
1: Já jsem zklamaný, jsme samozřejmě zklamaní, protože ten výkon nebyl v pořádku. Dokážeme podat určitě úplně jiný výkon, takže gratuluji Jablonci, ale Jablonec zaslouženě vyhrál.
0: Hodnotí dnešní oslavenec trenér Pavel Hapal včerejší prohru 1-2 v Jablonci a šanci na reparát budou mít Sigmánci tuto neděli na Andráku od 15 hodin proti Mladé Boleslavi. Budeme u toho. Ano, Hana je vaše fotbalové rádio ve zprávách. Před 9 hodinou uslyšíte, jak se našim moravským klubům dařilo v předkole českého poháru. A teď je tady další nadýchaný hudební centr od Fool's Garden. Dobré ráno přejeme.
2: Rádio Hana.

0: Víme na Šumavu, tohle je Marek Ztracený, no komu by se nelíbilo, jeho to se mi líbí. V 8.54 Radio Hana je váš tradiční parťák, na kterého se můžete spolehnout. Hrajeme hity, ověřujeme zprávy a rozdáváme italské dárky. Opravou italskou kávu si dneska ráno, zhruba půl, tři čtvrtě hodinky zpátky, v našem italském létě po 8. hodině zavolal Tomáš z Olomouce. Tomáši, dobrý den.
1: Ahoj, já jsem Tomáš z Olomouce, krásně vyhrám balení pro italské kávy, to je super. A těším se, že možná vyjedu do Bergama. Ahoj všichni.
0: Více o italském létě na webu radiohana.cz. S dnešním oslavencem Pavlem Hapalem jsme řešili včerejší prohru Sigmy 1-2 v Jablonci. Poradili jsme, jak obrázinách zvládnout dlouhé cestování na dovolenou s dětmi a díky našemu rádiovému astrologovi jsme zjistili, že tento týden bude plný pohody a hlavně taky pomoci. A právě vaši pomoc budeme potřebovat po 9. hodině.
2: Hit za hitem. Hit za hitem. Koukám
0: na tebe. Po 9. budeme pátrat po jednom roce v procházce paměti. Bez vás, bez kapely Činasky to nepůjde, stejně tak se těší S-Club 7. A vyhlížíme i další soutěžní megahit italského léta Italo Disco. Ozvat se může kdykoliv. Teď aktuální zprávy Tomáš Gottwald.
3: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme další várku informací.
5: Díky, že nás posloucháte. Řidiči v Olomouci, pamatujte na bezpečnou jízdu.
4: Strážníci hlásí, že dnes ve městě hlídají dodržování povolené rychlosti. Provoz bude městská policie Olomouc kontrolovat na jihozápadě města, na ulicích Brněnská a Hněvotínská. Spolužáci a učitelé ze školy v Rožnově se loučí se 14-letou žačkou. Dívka zemřela ve středu v noci při dopravní nehodě na letním táboře na Frýdecko-Místecku. Řidička a dvě další dívky vyvázly se zraněním, píše o tom CNN Prima News. Policie vyšetřuje tuto autonehodu jako usmrcení z nedbalosti a zjišťuje okolnosti noční cesty. Hlubokou soustrast rodině nově vyjádřil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Tábor pořádal spolek Sarkander, který s olomouckým arcibiskupstvím spolupracuje. Velké rachejtle už si jen tak v obchodě nekoupíme. Nově platí přísnější pravidla pro nákup pyrotechniky kategorie F3. K jejímu pořízení i odpálení je nově nutné osvědčení, jehož získání vyžaduje zkoušku.
3: Sport.
4: Podíváme se, jak se dařilo klubům z našeho regionu v předkole českého fotbalového poháru. Postup vybojovali Kozlovice nad Frýdkem Místkem na penalty po výsledku 0-0, podobně i Zábřeh nad Hranicemi po výsledku 2-2. Postup do prvního kola získali také Olomoucké Nové Sady po výhře 2-1 nad Šumperkem a taky Bělotín po výhře 4-0 nad Novým Jičínem.
3: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v pondělí.

0: počasí.
1: Dnes prožijeme zimně nejchladnější den tohoto týdne, ale od zítřka půjdou teploty nahoru a počasí pro nás chystá slušnou saunu. Víme, jak bude. Dnes nejdříve oblačno anebo zataženo, odpoledne méně oblačnosti, místy přehánky teploty 22 až 26. Zítra i pozítří slunečno, v úterý tedy 25 až 29, ve středu 29 až 32 stupňů a v druhé polovině týdne, ve čtvrtek a v pátek, se teploty mají dotknout 35 až 38 stupňů Celsia.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Blesková doprava z Olomoucka, z Přerova, také z Otrokovicka právě teď. Jak od nás víte, aktuální zdržení kolem 10 minut je kvůli kvadláku mezi Olomoucí a Šternberkem u Dolan. Objet to můžeme vrchem přes Samotišky a přes Tovéř. Policie kontroluje na 33. kilometru dálnice z Olomouce na Prostějov u Olšan. V Přerově je vidíme naproti Molky na Polní ulici, hlídají taky na Otrokovicku na příjezdu od Míškovic do Machové nebo mezi Blanskem a Rajcem Jestřebí u odbočky na Spešov. Šťastnou cestu a pěkný den.
0: Rádio Hana. We'll be right back.

0: Černovský Klára, 9 hodin, 6 minut. Máte rádi výlety a cestování časem? Pak jste tady u nás správně. Tohle je naše procházka pamětí, která právě začíná. Přejeme hezké pondělní dopoledne.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
0: Ano, taky dneska prázdninová vzpomínková show. Procházka pamětí. V pondělí 27. července v hlavní roli v této hodině Concord. Videohra Counter-Strike a k tomu všemu hity z jednoho roku. Už za chvilku Bon Jovi, Liam Rimes, U2, Mojo, Jana Kirchner, Anastasia nebo Point Break. A teď to všechno odpalují S Club 7. Procházka paměti Rádia Hana začíná. No a my se měníme v rádiové detektivy. Nás zajímá, kdo jako první vypátrá rok, do kterého se celou hodinu vracíme. Ten, kdo to zvládne,

0: life. Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Tohle teď potřebujeme slyšet, zesílit a taky prožít během prázdninového dopoledne. Z YouTube si uvědomujeme, že na světě je přece krásně. A děje jak je, máme spolu krásný den. It's a beautiful day, jsme věční za každou minutu s vámi. Posloucháte Procházku paměti Rádia Hana. A když beautiful day poprvé pouštíme tady u nás v našem vysílání, tak v tom roce večer ve zprávách na jedničce je i tahle šokující zpráva.
1: Nadzvukové letadlo Concorde se zřítilo na předměstí Paříže. Nikdo ze 109 lidí na palubě nehodu podle francouzských úřadů nepřežil.
2: Zpráva, která obletila svět a sen o nadzvukovém létání pro každého proměnila v noční můru. Na začátku přitom byl jen malý kus plechu.
0: Dobře, vracíme se do roku, kdy v Paříži na konci července havaroval nadzvukový Concorde. To je hlavní, velmi smutná nápověda číslo jedna dneska v Procházce paměti. A tou druhou, top veselější nápovědou je jedna známá videohra. Tak tyhle zvuky důvěrně znají hráči videoher a milovníci stříleček. Jak se to jmenuje, jak se jmenuje tahle konkrétní videohra a o co v ní jde, to připomeneme už po půl desáté. A na mužku si vezmeme další megahity z jednoho roku. Těší se na vás Mojo, Janka Kirchner nebo Anastasia. Tohle rádio patří vám a dneska Procházka paměti opět megahity z jednoho roku. Už víte z kterého?
3: Rádio Hana a Procházka paměti. Prací.

0: CZ. Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
3: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě, v Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt.
6: Oh, ty jsi nejlepší.
5: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
7: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
2: Rádio Haná, procházka pamětí.
8: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Vy, Rádio Hana a mega hity z jednoho roku, to je ideální trojkombinace pro pondělní dopoledne. Přejeme nádherné prázdniny všem dětem i dospělákům. Po půl desáté pro nás zpívá taky jeden z nejslavnějších boybandů přelomu nového milénia. Britský Point Break, Gay Freaky Time je plné dvojsmyslů a flirtu mezi mužem a ženou. Je to o jiskře, která mezi nimi přeskočí. Freaky Time přeskočilo i do našeho vysílání Procházce paměti Rádia Hana. My spolu každopádně dneska skáčeme do roku, kdy všichni mluví o nehodě nadzvukového Concordu v Paříži. Velmi smutná zpráva tehdy.
1: Nadzvukové letadlo Concorde se zřítilo na předměstí Paříže. Nikdo ze 109 lidí na palubě nehodu podle francouzských úřadů nepřežil.
2: Zpráva, která obletila svět a sen o nadzvukovém létání pro každého proměnila v noční můru. Na začátku přitom byl jen malý kus plechu.
3: Po předchozím letounu byl na dráze a roztehlo to pneumatiku, která pak dále postupně ničila další, jako je kabely a došlo prostě k protržení nádrže a tak dále.
2: Výsledkem byla ztráta kontroly a pád na hotel, kde zemřeli další 4 lidé. Šlo o první a zároveň poslední velkou tragédii Concordu.
0: Tedy do Procházky paměti Rádia Hana dneska letí Concorde. No a pařmeni tehdy paří tuhle akční videohru. Poznáváte ji podle zvuku, co myslíte? No takhle, my jsme u toho tehdy strávili stovky hodin, dlouhé a probdělé noci, tohle se hraje dodnes, akční střílečka, většinou 2 týmy proti sobě, teroristi proti policii, teroristi mají za úkol vyhodit do povětří daný cíl, policie se jim v tom snaží zabránit a v každém kole se dostávají peníze na nákupy další výbavy. To je, jak se to jmenuje, no? No, odkud jsou ty zvuky? Tohle se v hernách na LAN party nebo přes internet hraje dodnes. Tohle je Counter-Strike. Vracíme se do roku, kdy vychází upravené vydání Counter-Strike. Mluví se o havárii nadzvukového Concordu a ve světových hitparádách je tento zvuk od Robbieho Williams Rock DJ. Tohle je další důležitá stopa v naší procházce paměti Rádia Hana. Zdravíme posluchače Jirku Kryávka ze Šumperska. Ten dneska typuje rok 2000. Co myslíte? Trefil to dobře?
4: Rádio Hana a Procházka paměti.
5: Pre-

0: SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
3: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Radio Hana stačí naladit a okamžitě se kolem vás rozprostře prázdninová pohoda. Robbie Williams, Orange Blue, Anastasia, Jana Kirchner, Čenaske nebo Bon Jovi a další, ti všichni s námi v pondělí dopoledne skládali hudební mozaiku Procházky pamětí. Vracíme se do jednoho konkrétního roku a závěr naší vzpomínkové show bude pořádně divoký. Víte, ve kterém roce vám na rádiu Hana poprvé pouštíme novinku Plakala od divokýho Billa? Je to písnička o vztahu, který neklapne. Písnička o vztahu, který se rozpadne. No a moje milá Plakala už dlouhá léta, už dlouhé časy zpívají celé stadiony a haly a taky třeba svatby. Zaspíváte si taky právě teď, ze kterého roku je tahle divočina. Divoký Bill na rádiu Hana v Procházce pamětí právě teď.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Dnes je to rok 2000.

0: Celá prodejna, celá kavárna, nebo taky celá hala, kdekoliv nás posloucháte, Procházka paměti Rádia Hana je ve svém finále. Dneska divoký byl, plakala. Tohle poprvé slyšíme v tom též roce, kdy bohužel havaroval nadzvukový Concord, anebo kdy hrajeme druhé vydání Counter-Strike. To je rok 2000, dnes pro vás.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: S 10. hodinou a víči.

0: Praváci, hadáci, hezké dopoledne, 9.54, zprávy dřív než ostatní.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Přinášíme vám zprávy. Ať si mohou děti v Olomouci hrát a rozvíjet se, město spustilo druhou letošní výzvu fondu pomoci olomouckým dětem. Nízkopříjmové rodiny mohou získat příspěvek až 5000 korun na kroužky, tábory nebo kurzy pro děti do 19 let. Detaily najdeme na webu olomouc.eu. Novinka pro turisty v Jeseníkách. Na stezce nahoru Keprník vzniká 1/4 kilometru dlouhý kamenný chodník. Správa chráněné krajinné oblasti tím reaguje na vysokou návštěvnost. Chodník má usměrnit turisty na stezce. Úsek stezky patří podle ochranářů mezi nejvíce zatěžované části rezervace. Podle ČTK tu ročně projdou desítky tisíc návštěvníků. Záznamy ze sčítačů ukazují za rok 2025 téměř 60 tisíc lidí. Připravme se na mimořádně horký týden, varují před ním meteorologové. Ještě dnes se teploty udrží do 25 stupňů ve stínu. Od úterý ovšem má nastoupit slunečné počasí a tropické třicítky, takže určitě nezapomínejme na dostatečný pitný režim.
2: Sport.
4: Ještě jeden zápas nás čeká v rámci prvního kola nové sezóny fotbalové první ligy. V dnešní dohrávce prvního kola se představí proti sobě nováček soutěže Artis Brno a Mladá Boleslav. Výkop utkání je v 18 hodin.
2: Počasí.
0: Dnes doplňujeme zásobu deodorantů, antiperspirantů, kontrolujeme klimatizace i ventilátory, protože tento týden se na Moravu vrátí tropy v plné parádě. Ale bude to nástup postupný. Víme, jak bude dnes 22 až 26 stupňů, nejdříve oblačno anebo zataženo, odpoledne méně oblačnosti, místy přehaňky. Zítra také pozítří slunečno, v úterý 25 až 29, ve středu 29 až 32 stupňů Celsia a ty největší tropy jsou v plánu tento týden na čtvrtek a taky na pátek. V druhé polovině týdne naměříme 35 až 38 stupňů.
2: Doprava.
0: Blesková doprava z Přerovská, také z Olomoucka pro vás právě teď. Hezké pondělní dopoledne. Na Přerovsku nehoda osobáku a nákladňáku na výjezdu z Císařova na Rokytnici. Policie hlídkuje na dálnici z Olomouce na Přerov před sjezdem na Kokory a také na Olomoucku mezi Chomoutovem a Pňovicemi. A pro zajímavost, jakou barvu má vaše auto? Víte, že jsou barvy, u kterých reálně hrozí dopravní nehoda častěji? Barva našeho auta má vliv na nehody, hlavně během horší viditelnosti. Zašera v noci, když je mlha, nebo když hustě prší. Nejbezpečnější jsou jasné barvy, dobře viditelné, jako bílá, žlutá a oranžová. Naopak riziko nehody procentuálně mírně zvyšují barvy tmavé, jako třeba černá, tmavě modrá nebo stříbrná. Tohle jste věděli?
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Rádio Hana.

0: Si Rádio Hana. Hezké dopoledne.
1: Rádio Hana. Vaše letní rádio.
0: Tak a je tady nový týden. Já nevím, jestli jste to zaznamenali, ale včera bylo 26. července. Aničky, ano. Svatá Anna, chladná z rána. Už to zase pomaličku začíná. Je to proto, že se tenhle týden přehoupneme do nového měsíce srpna. Bude to konkrétně v sobotu. A tak léto se, nevím, jestli už definitivně, ale bude se prostě loučit ve velkém stylu. Čekají nás opět tropy, i když to možná tak nevypadá. A tak v jakémkoliv počasí je tady Rádio Hana. Budeme mít pro vás i zase nejlepší tipy, kam vyrazit dnes i v následujících dnech, už v této hodince. Buďte s námi.
1: Léto na Hané.
0: Za chviličku Marquez nebo Backstreet Boys.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
9: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
8: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
9: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
8: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
14: Tohle je Rádio Hana.

0: U mikrofonu je s námi zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, už za pár dní rozezníte Olomouc koncertem věnovaným písním Karla Gotta. S jakým pocitem byste si přál, aby diváci po jeho skončení odcházeli?
1: Náš koncert v pátek 31. července v Olomouci bude naším největším koncertem pod širým nebem a namíchali jsme pro diváky takový koktejl největších hitů Karla Gotta. Připravili hned několik novinek. Diváci se můžou těšit nejenom na náš 13členný živý orchestr, skvělé hosty, ale taky hned několik překvapení, která jsme si doposud na těch našich vnitřních koncertech nemohli tak úplně dovolit. A já bych si moc přál, aby si diváci přišli užít tu atmosféru pod širým nebem, aby si přišli vychutnat večer plný krásné hudby a na chvíli zapomněli na všechny starosti. A právě proto se s koncertem Můj vzor Božský Karel budeme v Letňáku v Olomouci 31. července na všechny diváky moc těšit.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Vstupenky na jeho koncert pod širým nebem zakoupíte na ticketportal.cz.
2: Radio Haná.
3: Vaše letní rádio.
2: Léto je tady.
4: A Radio Haná je všude s vámi.
2: Na pláži.
4: Na chalupě.
2: V práci.
4: I na letní brigádě.
2: Fakt nás.

0: mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergama.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v bazénu,

0: Rádio Hana. S námi máte přehled i v pondělí. Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: Vy a tohle rádio patří k sobě, vzájemně si děláme famózní společnost také v pondělí 27. července a poradíme, kam vyrazit a co dělat. Olomoucké Kinometropol dává české komediální drama Mistryně. Je to o tom, co by bylo, kdybychom se rozhodli jinak. Mistryně dnes v Olomouckém Metropolu. V úterý tady zítra se konají farmářské trhy v Mohelnici od 9 do 16 hodin na náměstí Svobody. Ve čtvrtek v Zábřehu vystoupí Michal David Revival. Svou show rozjeli v Amfíku u zámku. Zazní všechny hity od známého hitmakera, non-stop děčera je Decibely lásky, nebo Každý mi tě lásko závidí. Michal David Revival zítra v Zábřehu, v Amfíku u zámku. A šermířský víkend budeme mít už teď za pár dní na Plumlově. Těšíme se.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Rádio Hana. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce @radiohana.cz

0: někoho z vás za tento výherní song italského léta. Máme zprávy dřív než ostatní.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Nové zdravotnické centrum s ordinacemi, dentální hygienou a lékárnou budeme mít v Lutíně na Olomoucku. Nahradí bývalý dům s pečovatelskou službou, jehož demolice a následná stavba začnou na přelomu srpna a září, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jdeme na Přerovsko, kde vznikne nový vodovod. Místní část Svrčov, obce Lazníky, získá od září vodovod za zhruba 9 milionů korun. Projekt ukončí dosavadní závislost místních obyvatel na studnách a přinese kvalitní pitnou vodu. Anonymní hromadnou bombovou výhrušku řeší od rána policie v České republice, a to ve zhruba 400 objektech po celém území. Hrozba se týká úřadů či obchodních center. Policie provádí kontroly budov za provozu a hledá oznamovatele. Velká nebeská podívaná nás čeká ve středu 12. srpna. V Česku uvidíme před západem výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteorický roj Perseidy. Tak si to určitě nenechte ujít.
1: Sport.
3: Posun tenistky Barbory Krejčíkové v žebříčku WTA po semifinálové účasti na turnaji v Praze. Zlepšila se o jedno místo a je na 25. pozici. Nejvýše z početného zástupu českých tenistek v popředí žebříčku je i nadále šestá olomoucká rodačka Karolína Muchová a hned za ní je její přemožitelka z wimbledonského finále přerovská hvězda Linda Nosková.

0: počasí.
1: Jestli vám těch dnešních 23 stupňů přijde příjemných, tak se dobře nadechněte. Týden nám nasadí pořádně ostré tempo. Do středy si ještě užijeme sluníčko s teplotami do 30. Od čtvrtka už to vypukne naplno. Čeká nás šňůra extrémně horkých dnů, kdy se rtuť teploměru zastaví na 37, možná i 40 stupních. Víkend nabídne tropické peklo s nocí, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia. Pomaličku chlaďte pití, vyndejte zase větra. Taky nejlíp bude u vody i s naším rádiem.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, začínáme na D46 Brodek u Prostějova, kilometr 12, když jedete z Vyškova na Olomouc auto mimo silnici, jsou tu záchranné a vyprošťovací práce, projíždějte opatrně. Když jedete ze Svitav lesem ke Studánce, počítejte s komplikacemi v lese po dopravní nehodě. U Kokor mezi Olomoucí a Přerovem nepříjemná nehoda, tvoří se kolony. Na Pajedla nádražní ulice srážka dodávky s nákladňákem blokují provoz. Kde potkáte policejní hlídky, tachometr hlídejte na D46 na exitu Vyškov, stojí na D1 u Kroměříže západ, dále na D48 u Bělotína a D35 u exitu Velký Újezd. Radary a hlídky hlásíte v Olomouci, na Divišově, v Přerově, na Polní, ve Štěpánově a taky na průtahu Svitavami. Dobře dojeďte.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: rádio hraje vaše letní rádio, playlist nabitý tou nejlepší letní muzikou, Pet Shop Boys a Suburbia, Kabát schody, Fun, Some Nights a nebo z české muziky, třeba Slza, hitovka, Každej sám. Máme ty nejlepší letní typy, kam vyrazit, co dělat, na co si dávat pozor. Letní servis chystáme už v téhleté hodině do 20 minut nahané.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na rádiu Hana.
2: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Rádio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobně.

0: Komoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Je mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
3: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Radio Hana.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Tak už tam budem.
0: Ne.
3: Tohle je nejznámější věta oslíka ze Šreka a také našich dětí cestou na dovolenou. Ať už jedete autem nebo letíte letadlem, máme pro vás 3 tipy, jak dětem cestu zkrátit a zpříjemnit.
2: Už tam budem?
3: Novou hračku anebo omalovánky dětem nedáváme doma, ale až během cesty. Dobře víme, že novinka děti zabaví mnohem déle než nějaká okoukaná hračka.
2: Už tam budem?
3: Hrajte jednoduché hry. Kdo první uvidí červené auto, krávu, hrad nebo letadlo. A třeba konkrétně v letadle na obloze hledáme tvary mraku.
2: Už tam budem?
3: Když jedeme autem, dělejme pravidelné přestávky, například co 2 hodiny. Děti se protáhnou, proběhnou, napijí a ukazatel jejich otrávenosti se rapidně zmenší.
2: Už tam budem?
3: A ještě jeden bonus. Když začnou být děti neklidné, dejte jim důležitý úkol, takovou misi. Ať jsou během cesty navigátorem, fotografem, nebo třeba ať hlídají počasí, protože když děti mají pocit, že jsou součástí výpravy, že jsou důležité, cesta uteče mnohem rychleji.
2: Tak už tam budem.
3: Řekli jsme si 3+1 tip, jak děti zabavit na cestě za sluníčkem a přejeme šťastnou cestu.
2: Už tam budem, jo. Vážně? Ne!
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu.

zamilovanost a nefalšovanou lásku a touhu být s někým, kdo vám prostě poplete hlavu. No a tak, jak to znáte, všechno na světě má svůj rub a svůj líd, zatímco Vanessa Paradis naivně prosí o lásku, tak Michael Jackson v nesmrtelném hitu Billie Jean řeší vlastně úplný opak. Paniku z toho, když vám někdo přišije otcovství, které odmítáte. Dva ikonické hity, dva úplné pohledy na vztahy. Zůstaňte naladěni. Billie Jean is not my lover, the kid is not my son. Billie Jean prostě není moje milenka a to dítě není můj syn. Já doplňuji a to číslo taky nesedí. Budou zprávy, počasí a doprava. Děkuju, že poslouchali.

0: Rádio Hana, Olomouc, Bruntál i Valmez, tady jsme doma, vysíláme zprávy odsud, jsme vaše jediné místní rádio, víme, jak bude tady a taky, jak se jezdí, hodně policejních hlídek.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Novou hodinu odstartuje Teddy Swims. Z české muziky třeba opět a Radeček. Polední porci pasty, těstovin a všeho dobrého. Italské léto pokračuje. Chytáme kompletní celý tento song a je výherní pro poledne na Hané. Tohle jsou Colors Italo Disco. Až ho uslyšíte kompletní, vyhráváte balík těstovin a budete ve finále o 3 dny v italském Bergamu. Tak nás poslouchejte, 11.55.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Slavný úklub v Olomouci se vrátí na kulturní mapu města. Univerzita Palackého připravuje jeho obnovu v areálu vysokoškolských kolejí Envelopa. Nový prostor nabídne zázemí zejména pro studentské kapely a soubory a akce.
1: Nový úklub nebude pouze koncertním sálem, univerzita jej plánuje provozovat ve vlastní režii jako otevřené kulturní a komunitní centrum, které nabídne prostor studentským koncertům, divadelním představením, debatám, workshopům, filmovým projekcím, činnosti studentských spolků i dalším univerzitním akcím. Ambicí je vytvořit místo, jehož program budou významnou měrou spoluutvářet sami studenti.
0: Vysvětluje mluvčí Univerzity Palackého Egon Haverland. Prostory bývalého úklubu aktuálně procházejí rozsáhlou rekonstrukcí za bezmála 30 milionů korun. Klub se opět otevře na přelomu února a března roku 2027. Úmrtí v Prostějově. V sobotu policie přijala oznámení o nálezu těla na hladině Krasického rybníka. Přivolaná hlídka zjistila, že šlo o tělo 54-letého muže. Zároveň nebylo zjištěno, že by se na úmrtí podílela jiná osoba. Dále je to šetření policie. Pracuje se na dalším dálničním propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna. Sport. Ještě jeden zápas nás čeká v rámci prvního kola nové sezóny fotbalové první ligy. V dnešní dohrávce prvního kola se představí proti sobě nováček soutěže Artis Brno a Mladá Boleslav. Výkop utkání je v 18 hodin.
2: Počasí. Dnešek nám servíruje ideální letní počasí, čeká nás příjemných 23 stupňů ve stínu, vítr kolem 5 metrů za sekundu, obloha více méně bez jediné kapky deště. Pro představu k historickému teplotnímu rekordu z roku 1983, kdy bylo v tento den skoro 38 stupňů, máme dneska opravdu daleko. Využijte toho, čeká nás příjemný den, v nejbližších dnech si ho zase neužijeme. Tento týden přijdou velké tropy, poslouchejte nás, dozvíte se víc v našich předpovědích. Vysíláme další rychlé dopravní zprávy, protože víme, jak se jezdí tady. Přivaděč na Lipník nad Bečvou z dálnice, komplikace po dopravní nehodě. D46 na výjezdu ve směru na Olomouc stojí z důvodu poruchy. Odstavený kamion je to u exitu Prostějov 12. D1 u Vyškova, kilometr 219, práce na silnici. Krajnice neprůjezdná, opatrně, jede se tady 60 až 80. D1 u Vyškova, tady na krajnici stojí další odstavené auto. Hlídky D1, Vyškov západ i východ, na těchto exitu jsou Majáčky, Říkovice a na exitu Kroměříž západ. Na D46 uberte na plynu, jak je exit Vyškov a taky exit Olšan u Prostějova. Dobře dojeďte.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

0: před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum taky pětky a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Haná.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.

0: Radio Hana. Tady jsme doma.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
2: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A melk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Radio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Startujeme nový týden, je pondělí 27. července. V kalendáři jméno Věroslav. Včera olomoucká Sigma po porážce 1-2 v Jablonci moc důvodů k oslavám neměla, ale Hanáci si to mohou vynahradit alespoň dneska. 57. narozky slaví kroměřížský rodák a trenér Sigmy Pavel Hapal. Narozeniny má také oblíbený český zpěvák Janek Ledecký a dnes se přesně před 30 lety Štěpánka Hilgertová pro samostatnou Českou republiku vyhrála první olympijské zlato. To ovládla tehdy závod ve vodním slalomu.
2: Tak pojeď! Štěpánka pádluje do cíle ve skvělém čase!
3: Štěpánka Hilgertová se stává olympijskou vítězkou!
1: Ať je i váš start do nového týdne zlatý, přeje vaše pondělní rádiová parta.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Rádio Haná,
5: tady to žije.

0: odpoledne.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

M People. Najdi v sobě hrdinu, myslím, že hrdinové a hrdinky jste úplně všichni, že jste dneska vstali a šli jste do práce, když děti mají prázdniny, taková malá závist. On se to zase vřáří, všecko otočí, že

0: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Svižným tempem postupuje rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice v centru Olomouce. Brzy ho uvidíme v celé kráse. Vedení města oznámilo, že brzy dojde k odstranění lešení z památky UNESCO. A to v závěru prázdnin.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Vytrvalé sucho dopadá na lesy v okolí Blanska, stromům tu praská kůra a předčasně schazují listí. U mnoha listnatých stromů se příští jaro ukáže, zda hynou, nebo se zachraňují předčasným vegetačním klidem. O situaci informuje Deník. Velké rachejtle a dělobuchy už si jen tak v obchodě nekoupíme. Nově platí přísnější pravidla pro nákup zábavní pyrotechniky kategorie F3. K jejímu pořízení i k odpálení je nově nutné osvědčení, jehož získání vyžaduje zkoušku. S velkými přírodními požáry se potýkají Francie a Španělsko. Živel už tam zničil 200 000 hektarů porostu. Pro představu rozlohou jde o polovinu Zlínského kraje. Oheň tam vyhnal z domovů 300 000 lidí. Hasiči v obou státech živel neúnavně likvidují.
1: Sport.
0: Čerstvá vítězka olomouckého ITS Cupu, tenistka prostějovského klubu Julie Štruplová, vstupuje na další turnaj. Dnes po 14. hodině vyzve v prvním kole podniku WTA v rumunském Târgu Mureș francouzku Rameovou. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.

0: počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, víceméně bez deště, možná malé lokální přehánky. Zítra léto přitvrdí, po chladnější noci odstartujeme na 13 stupních, přes den vyskočíme už na letních 27 stupňů. Srážky pořád v nedohlednu, vítr bude slábnout, takže na koupaliště nebo na posezení venku to bude naprosto ideální. Navíc úterý je poslední den, kdy si užijeme teploty pod 30, od středy to totiž opět rozjíždí velká vlna veder. Poslouchejte nás, ať víte víc, protože my víme, jak bude.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, aby toho nebylo málo. V Olomouci nová dopravní omezení na Šubově, Zejerově i Selském náměstí. D1 ve směru na Vyškovy, na Brno komplikuje provoz porouchaná dodávka kolem kilometru 235. Ivanovice na Hané, další odstavené auto, uberte plyn. Pozor si dávejte ve Svitavách na Brněnské ulici, kde se řeší nehoda 3 aut. Policii jste viděli na D46 u Vyškova i u Olšan na Prostějovsku, majáčky stojí na D1 u Hulína, hlídky hlásíte z Přerova, ulice Polní, ve Vyškově stojí na Brněnské a ve Zlíně na Gahurově. Dobře, dojeďte.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: odpolední deštík na střední Moravě, někde menší bouřka, ale bude to voda na pár dní dopředu, pršet už moc nebude. Tento týden nás čekají tropy, poslouchejte naši předpověď, která tady bude ještě v téhle hodince.
1: Italské léto na Hané.
0: Pokračuje italské léto na Hané, nekompromisní pravidla, ale samozřejmě nejférovější, pokud jste v téhle soutěži už o prázdninách vyhráli, dáváte šanci ostatním, aby si mohli zavolat do studia na 585 22 55 88, protože pro vás máme další výherní song našeho italského léta, poproková kapela Colors, jednoduchý název Italo Disco. O čem to asi tak může být?
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a lupy.

0: Já chci prostě slyšet poctivé, přímočaré Italo disco. Tak o tom se taky zpívá v tomhle songu.
1: Italské léto na Hané.
0: A nejrychleji se dovolala Světlana. Dobrý den, Světlanko.
2: Dobrý den, já vás zdravím všechny.
0: Po kom máte takové hezké jméno?
2: Asi po někom, nevím, vymyslel to děda.
0: Jo, hezky, tak děda, dobře. A italskou muziku máte ráda, nebo spíš tak jenom okrajově? Jak jste na tom vy a Itálie? Moc ráda.
2: Moc ráda.
0: Jo, já nevím, asi tam máme něco společného, protože italská muzika je plná melodie, plná temperamentu a to prostě máme rádi. Balík italských těstovin máte u nás, pokud chcete ano. Do Bergama, potřeba jít na web Rádia Hana, udělat registraci, že to prostě myslíte vážně a na konci prázdnin to budete třeba právě vy, kdo tam vyrazí. Světlanko, kde nás posloucháte?
2: Já vás tentokrát poslouchám v Jablonci nad Nisou.
0: Co tam děláte, pro Boha?
2: V Jablonci nad Nisou bydlím,
0: jo, takhle.
2: Ale máme chatičku v Seči u Lipové na Prostějovsku, takže tam posloucháme taky.
0: Takže až pojedete na chatu tam od vás, tak vlastně si vyzvednete balíček.
2: Ano, určitě, já budu moc ráda.
0: On je to balík, český balík italských těstovin. Moc blahopřejeme a pěkné léto tam k vám, díky.
2: Já vám moc děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
1: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana. Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny.

0: A pozor, i když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravazio.cz, vyzvednout kód a jste v závěrečném osudí. Radio Hana,
1: Skyrock
0: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Radio Hana do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: To je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový.

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: 1. srpna vypukne Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Boson One in a Million. A vlastně parafráze Jeden z milionů je taky náš hvězdný astrolog Tonda Baudyš. Jestli vám tenhle týden hvězdy přihrají pohádkové bohatství nebo jenom další pokutu za rychlost, víme právě teď.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Pondělí 27. července, nový týden, nová astroposelství našeho rádia. Astrolog Tonda Baudyš je tady s námi, ahoj.
3: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače.
2: Tondo, jak hodnotíš tento týden?
3: Toto by měl být moc hezký týden. Je mnoho dobré vůle, je mnoho i soucitu, pomáhání, přátelství, smyslu pro fair play, taková jako ta nejlepší část léta.
2: Má tento týden přeci jen nějakou vadu na kráse, nebo možná takovou pihu krásy?
3: Jediné, co je taková jako vada na kráse, je kvadrát mezi Venuší a Marsem, který je přesný právě dnes v pondělí. A no, muži a ženy proto potřebují tam mít hodně úcty mezi sebou, v podstatě určité pokory, protože je velice snadné se dohadovat a furt si něco předhazovat a být nějaký jako pořád v průhelí protivný, hele, to umí každý. Jo? Takže astrolog říká, chcete-li hezký vztah, chovejte se, tak aby to byl hezký vztah.
2: Týden plný fair play, dobré nálady, vzájemné úcty a pokory, hlavně v partnerství, takové budou další dny. A jaký bude poslední červencový víkend tohoto roku?
3: Stále hezký, stále takový jako konstruktivní, produktivní, jenom ty muži a ženy, to letošní léto je takový jako školící středisko v tomhle směru.
2: Astrolog Tonda Baudyš s námi pravidelně každé pondělí jedině na tomto rádiu. Tondo, díky za vše.
3: Moc zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
5: Proto ne.
4: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
5: Proto taky ne.
4: Tak proč?
5: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
4: Ale koupil.
5: Fakt?
4: Fakt?
5: Oh, ty jsi nejlepší.
4: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
10: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
11: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirk Company není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Rádio Haná. Vaše letní rádio.

0: Tohle je nahané Alvaro Soler, já jsem Marek Berger, vedle mě Štěpán Horák. Tak to bylo takové představení.
1: Přesně tak. Krásné odpoledne, zdravíme všechny posluchače Rádia Haná.
0: Italské léto pokračuje. Odpoledne výherní song Ricky Epovery Sara Perché Ti Amo. Znamená to buď za A, bude to tím, že tě miluju, za B, bude to tím, že jsem zase připálil špagety, nebo za C, Sáro, došlo mi proseko, co myslíš?
1: Jako všechny ty typy jsou podle mě validní, ale já si myslím, že Ti Amo je láska, ano. tak to bude Ačko, no.
0: Je to jako... tak. No ale počkej. Co znamená Ricky Epovery?
1: Tak, to je interpret, ne?
0: No a co to znamená v překladu?
1: Tak to vůbec netuším.
0: Tak já jsem taky nevěděl, tak nebudu dělat chytrýho. Znamená to bohatí a chudí.
1: Tak to je super, tak a co jsou ti bohatí, prosím tě?
0: To jsem já.
1: Jo, takhle, tak já jsem ten chudý, okej.
0: Tak, Sara Perché Ti Amo. A další hudba. George Ezra po 14. hodině a taky Krišto. A máme zprávy dřív než ostatní.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.

0: Přinášíme vám zprávy. Ať si mohou děti v Olomouci hrát a rozvíjet se, město spustilo druhou letošní výzvu fondu pomoci olomouckým dětem. Nízkopříjmové rodiny mohou získat příspěvek až 5000 korun na kroužky, tábory nebo kurzy pro děti do 19 let. Detaily najdeme na webu olomouc.eu. Novinka pro turisty v Jeseníkách. Na stezce nahoru Keprník vzniká 1/4 kilometru dlouhý kamenný chodník. Správa chráněné krajinné oblasti tím reaguje na vysokou návštěvnost. Chodník má usměrnit turisty na stezce. Úsek stezky patří podle ochranářů mezi nejvíce zatěžované části rezervace. Podle ČTK tu ročně projdou desítky tisíc návštěvníků. Záznamy ze sčítačů ukazují za rok 2025 téměř 60 tisíc lidí. Připravme se na mimořádně horký týden, varují před ním meteorologové. Ještě dnes se teploty udrží do 25 stupňů ve stínu. Od úterý ovšem má nastoupit slunečné počasí a tropické třicítky, takže určitě nezapomínejme na dostatečný pitný režim. Sport. Čeští vodní slalomáři se stali nejlepší výpravou na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahomě. Na šampionátu získali celkem 7 medailí, včetně 3 titulů mistrů světa. Připomeneme, že o zlaté úspěchy v samostatných kategoriích se postarali kajakáři Jakub Krejčí a Vít Přindiš a odchovankyně olomoucké kanoistiky Tereza Kneblová. Gratulujeme!
1: Počasí. Jestli vám těch dnešních 23 stupňů přijde příjemných, tak se dobře nadechněte. Týden nám nasadí pořádně ostré tempo. Do středy si ještě užijeme sluníčko s teplotami do 30. Od čtvrtka už to vypukne naplno. Čeká nás šňůra extrémně horkých dnů, kdy se rtuť teploměru zastaví na 37, možná i 40 stupních. Víkend nabídne tropické peklo z nocí, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia. Pomaličku chlaďte pití, vyndejte zase větrák. Taky nejlíp bude u vody i s naším rádiem. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, aby toho nebylo málo. V Olomouci nová dopravní omezení na Šubově, Zejerově i Selském náměstí. D1 ve směru na Vyškovy, na Brno komplikuje provoz porouchaná dodávka kolem kilometru 235. Ivanovice na Hané, další odstavené auto, uberte plyn. Pozor si dávejte ve Svitavách na Brněnské ulici, kde se řeší nehoda 3 aut. Policii jste viděli na D46 u Vyškova i u Olšan na Prostějovsku. Majáčky stojí na D1 u Hulína. Hlídky hlásíte z Přerova, ulice Polní. Ve Vyškově stojí na Brněnské a ve Zlíně na Gahurově. Dobře dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou

Na Rádiu Hana pokračuje pondělek 27. července, díky, že jste s námi. No a zdravíme všechny řidiče a řidičky. Možná i vám se dneska něco za volantem nepovedlo, někdo vás třeba vytroubil nebo tak, no v každém případě vždycky může být hůře. Internetem obletěla zpráva, která se týká jedné řidičky z Mexika. No a té se stalo, že vjela čelně do zdi, ale ne kvůli tomu, že by třeba usnula nebo nedávala pozor, ale kvůli tomu, že na té zdi byl namalo tunel a ona si zkrátka myslela, že přes něj projede. Takže přátelé, i tohle se na silnicích může stát, tak dávejte pozor, jezděte opatrně a mějte i nadále hezký pondělek na vlnách Rádia Hana.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Každý den.

0: Luskni CZ.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štěj mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
6: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
5: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
6: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
5: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Radio Hana.
0: Jsme online na radiohana.cz.

0: zpráv z regionálních zpravodajských webů. Pojďme na to.
1: O čem se píše?
0: V Prostějově našli v rybníku utonulého muže a případem se nyní dál zabývá policie. Podrobnosti nabízí report.cz. A další zpráva je ze Šumperka. Zemřel Petr Král, výrazný herec Šumperského divadla, který ho také 14 let vedl jako ředitel. Více se dočtete na Šumperském reji. No a Přerov se vrátí do středověku. Festival ve jménu krále připomene výročí 770 let města. Informace o tomto tématu najdete na webu Prerov.eu.
2: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: Posloucháte zprávy. Nové zdravotnické centrum s ordinacemi, dentální hygienou a lékárnou budeme mít v Lutíně na Olomoucku. Nahradí bývalý dům s pečovatelskou službou, jehož demolice a následná stavba začnou na přelomu srpna a září, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Jdeme na Přerovsko, kde vznikne nový vodovod. Místní část Svrčov obce Lazníky získá od září vodovod za zhruba 9 milionů korun. Projekt ukončí dosavadní závislost místních obyvatel na studnách a přinese kvalitní pitnou vodu. Anonymní hromadnou bombovou výhrušku řeší od rána policie v České republice, a to ve zhruba 400 objektech po celém území. Hrozba se týká úřadů či obchodních center. Policie provádí kontroly budov za provozu a hledá oznamovatele. Velká nebeská podívaná nás čeká ve středu 12. srpna. V Česku uvidíme před západem výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteorický roj Perseidy. Tak si to určitě nenechte ujít.
1: Sport.
0: Posun tenistky Barbory Krejčíkové v žebříčku WTA po semifinálové účasti na turnaji v Praze. Zlepšila se o jedno místo a je na 25. pozici. Nejvýše z početného zástupu českých tenistek v popředí žebříčku je i nadále šestá olomoucká rodačka Karolína Muchová a hned za ní je její přemožitelka z wimbledonského finále přerovská hvězda Linda Nosková.

počasí. Počasí v našem regionu pro úterek polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách potom okolo 19 stupňů. Ve středu

0: Dále sluníčko a jasná obloha.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava. Bourá se v Zábřehu na Olomoucké ulici. Policie je na místě a projet se dá opatrně. Nehoda nákladního a osobního auta se potom vyšetřuje taky na ulici Kočíře v Přerově. Tady se dá projet také bez problému. No a na policejní hlídku s 15. hodinou pozor na trase hranice Bělotín. Taky na D35 na exitu Unčovice, na D1 na exitu Přerov, anebo v Napajedlech na nádražní. Šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Posloucháte Rádio Hana.

jsou Beyoncé a Celine Dion. Julia Roberts a Emma Roberts jsou teta Anetes. Dolly Parton a Miley Cyrus, tak tady jsou, tady jde o kmotru a kmotřenku, nejde tedy o pokrevní vztah, ale co mě dostalo úplně nejvíc. Takže papež Lev XIV. Je vzdáleným bratrancem Madony. No a vzhledem k jejím prohlášením, že obdržela ex

0: Wave.cz. Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
2: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
6: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohoda u Trojice Olomouc EU.
7: Rádio Haná.

Může stát, to je kapela Mandraže. Posloucháte Rádio Hanáno a zdravíme všechny zamilované i ty, co dávají přednost single životu. Pokud přemýšlíte, co tento týden podniknout, co dělat, tak olomoucké kino Metropol dává dnes večer české komediální drama Mistryně.

Revival, pokračuje tu Léto u zámku, no a na šermířský víkend se už za pár dní těšíme na zámku Plumlov. No a na Rádiu Haná pokračuje pondělní odpoledne ve společnosti těch největších hitů, za chvíli Taylor Swift a už teď na naší vlně Chesty Hawks, pojďme na to.

Dnešní odpoledne pokračuje 27. červenec a ještě než se pustíme do hraní dalších hitů, tak pro vás máme opět čerstvé události, no a zjistíme, kdy bude opravený sloup nejsvětější trojce v Olomouci a probereme například i vytrvalé sucho v lesích na Blanensku. A co potom?

0: zprávy.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Svižným tempem postupuje rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice v centru Olomouce. Brzy ho uvidíme v celé kráse. Vedení města oznámilo, že brzy dojde k odstranění lešení z památky UNESCO, a to v závěru prázdnin.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Vytrvalé sucho dopadá na lesy v okolí Blanska, stromům tu praská kůra a předčasně schazují listí. U mnoha listnatých stromů se příští jaro ukáže, zda hynou, nebo se zachraňují předčasným vegetačním klidem. O situaci informuje Deník. Velké rachejtle a dělobuchy už si jen tak v obchodě nekoupíme. Nově platí přísnější pravidla pro nákup zábavní pyrotechniky kategorie F3. K jejímu pořízení i k odpálení je nově nutné osvědčení, jehož získání vyžaduje zkoušku. S velkými přírodními požáry se potýkají Francie a Španělsko. Živel už tam zničil 200 000 hektarů porostu. Pro představu rozlohou jde o polovinu Zlínského kraje. Oheň tam vyhnal z domovů 300 000 lidí. Hasiči v obou státech živel neúnavně likvidují.
1: Sport.
0: Obhajoba stříbrné medaile nakonec se nevyšla moderní pětibojařce Lucii Hlaváčkové na juniorském mistrovství světa v litevském Kaunasu. 20-letá česká reprezentantka skončila pátá. Nevydařil se jí totiž šerm, v němž obsadila 15. místo z 18 finalistek.
1: Počasí.
2: Sluníčko dnes v Olomouci zapadá ve 20.41, přičemž pokud byste chtěli vyrazit na focení, zlatá hodinka začíná v 19.55. Víme, jak bude zbytek pracovního týdne se sluníčkem anebo místy s polojasnou oblohou. Zítra teploty mezi 25 a 30. Ve středu naměříme okolo 30 stupňů Celsia, ve čtvrtek a pátek se potom teploty přes den ve stínu vyšvihnou i nad 35 stupňů.
1: Doprava.
2: Dopravní nehoda se vyšetřuje mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou zhruba na půli cesty, no a taky v obci Horní Studénky. Obě kolize jsou bez bližších podrobností, ale s opatrností průjezdné. Nehoda je taky v Olomouci na Hynajsově ulici. Osobní auto tady srazilo chodce, ale i zde se dá projet. Policejní hlídka je potom na trase Teplice a Hustopeče nad Bečvou, a nebo na D1 na exitu Kojetín a taky v obci Buchlovice. V Olomouci je potom zdržení na Litovelské směrem k Palackého a taky na třídě Svornosti rovněž směrem k Palackého. Na obou místech je to skoro na čtvrt hodiny, no a více jak půlhodinové zdržení je v tuhle chvíli taky v Rudné pod Pradědem směrem od Karlovy Studánky. Přejeme pohodovou jízdu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudba.

0: Donna Hanna.
1: Ano, ano, taky 27. července na rádiu Hana rozdáváme během odpoledne italské sýry. No a na centrální lince je Peťa z Olomouce. Peťo, krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já zdravím rádio Hana.
1: No my zdravíme vás, no a povězte nám, jak se dneska máte, Peťo, co jste všechno zvládnul zatím za dnešní den?
2: To byste se divil, nebo to byste divil, jako jo, prostě... Mám v nohách asi 5 kilometrů, jakože, a to prostě já jezdím na kole, takže je to tak.

0: něco, to se musíte samozřejmě pořádně posilnit. Vy jste u nás vyhrál italské sýry, tak to jde ruku v ruce. Umíte něco italského uvařit?
1: Italského, no tak určitě umím italský špagety, jakože.
0: Jasně.
1: Ale umím italský, jako jo, kdyby jste chtěli vědět. Italský, naučil jsem se to trošku. Camincio mangiare, začínám jíst.

0: se a jedete do Bergama.
1: Děkuju moc krát, takže na Blažecký náměstí.
0: Přesně tak, přijďte si pro víru a ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Vám taky a děkuju pěkně, jste super rádio.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Dopřejte si odpolední relax. Soutěžíme o sýr Gran Moravia, vyráběný v litovelské sýrárně z českého mléka podle italské receptury rodiny Bradzále. Je bez laktózy a má 31 gramů bílkovin. Najdete ho v prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravaziocafe.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.
4: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojtyne Mravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A melk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival.

0: U mikrofonu je s námi zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, už za pár dní rozezníte Olomouc koncertem věnovaným písním Karla Gotta. S jakým pocitem byste si přál, aby diváci po jeho skončení odcházeli?
1: Náš koncert v pátek 31. července v Olomouci bude naším největším koncertem pod širým nebem a namíchali jsme pro diváky takový koktejl největších hitů Karla Gotta. Připravili hned několik novinek. Diváci se můžou těšit nejenom na náš 13členný živý orchestr, skvělé hosty, ale taky hned několik překvapení, která jsme si doposud na těch našich vnitřních koncertech nemohli tak úplně dovolit. A já bych si moc přál, aby si diváci přišli užít tu atmosféru pod širým nebem, aby si přišli vychutnat večer plný krásné hudby a na chvíli zapomněli na všechny starosti. A právě proto se s koncertem Můj vzor Božský Karel budeme v Letňáku v Olomouci 31. července na všechny diváky moc těšit.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Vstupenky na jeho koncert pod širým nebem zakoupíte na ticketportal.cz.
2: Ano, takže Kristián Šebek s těmi největšími hity Karla Gotta v Olomouci na Letňáku už tento pátek, no a u nás na Rádiu Haná za chvíli taky Pet Shop Boys, Milou a nebo Kir. No a teď je tu něco pro ty z vás, kdo máte děti a plánujete s nimi cestovat na letošní dovolenou.
0: Rádio Haná a letní servis.
3: Tak už tam budem.
4: Ne.
5: Tohle je nejznámější věta oslíka ze Šreka a taky našich dětí cestou na dovolenou. Ať už jedete autem nebo letíte letadlem, máme pro vás tři tipy, jak dětem cestu zkrátit a zpříjemnit.
3: Už tam budem?
5: Novou hračku anebo omalovánky dětem nedáváme doma, ale až během cesty. Dobře víme, že novinka děti zabaví mnohem déle než nějaká okoukaná hračka.
3: Už tam budem?
5: Hrajte jednoduché hry. Kdo první uvidí červené auto, krávu, hrad nebo letadlo. A třeba konkrétně v letadle na obloze hledáme tvary mraku.
3: Už tam budem?
5: Když jedeme autem, dělejme pravidelné přestávky, například co dvě hodiny. Děti se protáhnou, proběhnou, napijí a ukazatel jejich otrávenosti se rapidně zmenší.
3: Už tam budem?
5: A ještě jeden bonus. Když začnou být děti neklidné, dejte jim důležitý úkol, takovou misi, ať jsou během cesty navigátorem, fotografem, nebo třeba ať hlídají počasí, protože když děti mají pocit, že jsou součástí výpravy, že jsou důležité, cesta uteče mnohem rychleji.
3: Tak už tam budem!
5: Řekli jsme si 3+1 tip, jak děti zabavit na cestě za sluníčkem a přejeme šťastnou cestu.
3: Už tam budem? Jo, vážně? Ne!
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.

0: 56 jsou tu zprávy.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Přinášíme vám zprávy. Ať si mohou děti v Olomouci hrát a rozvíjet se, město spustilo druhou letošní výzvu fondu pomoci olomouckým dětem. Nízkopříjmové rodiny mohou získat příspěvek až 5000 korun na kroužky, tábory nebo kurzy pro děti do 19 let. Detaily najdeme na webu olomouc.eu. Novinka pro turisty v Jeseníkách. Na stezce nahoru Keprník vzniká 4 kilometru dlouhý kamenný chodník. Správa chráněné krajinné oblasti tím reaguje na vysokou návštěvnost. Chodník má usměrnit turisty na stezce. Úsek stezky patří podle ochranářů mezi nejvíce zatěžované části rezervace. Podle ČTK tu ročně projdou desítky tisíc návštěvníků. Záznamy ze sčítačů ukazují za rok 2025 téměř 60 tisíc lidí. Připravme se na mimořádně horký týden, varují před ním meteorologové. Ještě dnes se teploty udrží do 25 stupňů ve stínu. Od úterý ovšem má nastoupit slunečné počasí a tropické třicítky, takže určitě nezapomínejme na dostatečný pitný režim.
1: Sport.
3: Ještě jeden zápas nás čeká v rámci prvního kola nové sezóny fotbalové první ligy. V dnešní dohrávce prvního kola se představí proti sobě nováček soutěže Artis Brno a Mladá Boleslav. Výkop utkání je v 18 hodin.

0: i 39.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava. Dub Horní Studénky i obec Vysoká, tak tady se vyšetřují dopravní nehody bez bližších podrobností, ale všechny avizované úseky jsou průjezd.

0: Hradci Černotín. Dobře dojeďte.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

mladých dospělých. Mezi 18. a 25. rokem. No a tenhle ten výzkum odhalil, že mladí dospěláci přichází o peníze, protože se velmi často bojí požádat kamarády.

0: víc lehčeji, než se ty penízky vrací. Tak co vy? Máte nějaké nevyřízené účty?
1: Už máš mý prachy?
2: Cože?
1: Máš mý prachy?
2: Kde bych je vzal?
1: Jasně, to moc brzo. Už máš mý prachy? Vážně, máš ty mý prachy? Kde jsou mý prachy?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
5: Ahoj, tady Cenfluence.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Lenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Lenta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Naštěji už tam budem?
5: Přestaň! Tu mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
7: Tady je Rádio Hana.
8: Ahoj, tady Richard Krejčů z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

0: Lenny Kravitz posílá na Rádiu Hana další pecku, to je jeho Fly Away. My se vracíme na přelom milénia. Za chvíli taky Kristina a její Slámky, to je novinka, kterou uslyšíme na Rádiu Hana. Po ní taky James Blunt nebo Elton John, no ale ještě předtím pojďme zjistit, co bychom v rámci dnešního datumu rozhodně měli vědět.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Startujeme nový týden, je pondělí 27. července. V kalendáři jméno Věroslav. Včera olomoucká Sigma po porážce 1-2 v Jablonci moc důvodů k oslavám neměla, ale Hanáci si to mohou vynahradit alespoň dneska. 57. narozky slaví kroměřížský rodák a trenér Sigmy Pavel Hapal. Narozeniny má také oblíbený český zpěvák Janek Ledecký a dnes se přesně před 30 lety Štěpánka Hilgertová pro samostatnou Českou republiku vyhrála první olympijské zlato. Ovládla tehdy závod ve vodním slalomu.
3: Tak pojď! Štěpánka pádluje za cíle ve skvělém čase.
4: Štěpánka Hilgertová se stává olympijskou vítězkou.
2: Ať je i váš start do nového týdne zlatý, přeje vaše pondělní rádiová parta.
1: Rádio Hana, kalendárium.
5: Luskni CZ.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
7: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
8: Proto ne.
7: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narozky?
8: Proto taky ne.
7: Tak proč?
8: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
7: Ale koupil.
8: Fakt?
7: Fakt?
8: Oh, ty jsi nejlepší.
6: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
11: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
12: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Rádio Hana.
13: Nejlepší hudební výběr.
9: Nejlepší hudební výběr.

18. hodinou, díky, že jste s námi, taky v tuhle chvíli, pokud ještě jedete z práce nebo někam na nákup, tak dobře dojeďte, zdravíme taky posluchače, co nás ladí z domu, no a úplně největší pozdravy jsou samozřejmě ještě pro všechny ty z vás, kdo jste v práci, tak ať to šlape.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Slavný úklub v Olomouci se vrátí na kulturní mapu města. Univerzita Palackého připravuje jeho obnovu v areálu vysokoškolských kolejí Envelopa. Nový prostor nabídne zázemí zejména pro studentské kapely a soubory a akce.
3: Nový úklub nebude pouze koncertním sálem, univerzita jej plánuje provozovat ve vlastní režii jako otevřené kulturní a komunitní centrum, které nabídne prostor studentským koncertům, divadelním představením, debatám, workshopům, filmovým projekcím, činnosti studentských spolků i dalším univerzitním akcím. Ambicí je vytvořit místo, jehož program budou významnou měrou spoluutvářet sami studenti.
2: Vysvětluje mluvčí Univerzity Palackého Egon Haverland. Prostory bývalého úklubu aktuálně procházejí rozsáhlou rekonstrukcí za bezmála 30 milionů korun. Klub se opět otevře na přelomu února a března roku 2027. Smrt na rybníku v Prostějově. V sobotu policie přijala oznámení o nálezu těla na hladině krasického rybníka. Na místo zamířila hlídka a co zjistila?
4: Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila, že se skutečně jedná o lidské tělo bez známek života. Prvotním šetřením na místě nebylo zjištěno, že by se na úmrtí 54-letého muže podílela jiná osoba. Za účelem řádného prověření celé události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
2: Vysvětluje k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Pracuje se na dalším dálničním propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna. Sport. Čeští vodní slalomáři se stali nejlepší výpravou na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahomě. Na šampionátu získali celkem 7 medailí, včetně 3 titulů mistrů světa. Připomeneme, že o zlaté úspěchy v samostatných kategoriích se postarali kajakáři Jakub Krejčí a Vít Přindiš a odchovankyně olomoucké kanoistiky Tereza Kneblová. Gratulujeme!
5: Počasí. Sluníčko dnes v Olomouci zapadá ve 20.41, přičemž pokud byste chtěli vyrazit na focení, zlatá hodinka začíná v 19.55. Víme, jak bude zbytek pracovního týdne se sluníčkem anebo místy s polojasnou oblohou. Zítra teploty mezi 25 a 30. Ve středu naměříme okolo 30 stupňů Celsia, ve čtvrtek a pátek se potom teploty přes den ve stínu vyšvihnou i nad 35 stupňů.
6: Doprava.
5: Bourá se v Olomouci na ulici Zolovám, dá se to tady ale projet bez problému. No a hned dvě nehody potkáte taky mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. I zde se dá ale dostat se zvýšenou opatrností. Olomouc, Dolní Novosadská, Boskovice, Dukelská a nebo Šumperk, Jesenická ulice, tak na těchto místech počítejte s 18. hodinou s policejními hlídkami. Dobře dojďte.
6: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. As fly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

Na Rádiu Hana pokračuje pondělek 27. července. Díky, že jste s námi. No a zdravíme všechny řidiče a řidičky. Možná i vám se dneska něco za volantem nepovedlo, někdo vás třeba vytroubil nebo tak, no v každém případě vždycky může být hůře. Internetem obletěla zpráva, která se týká jedné řidičky z Mexika. No a té se stalo, že vjela čelně do zdi, ale ne kvůli tomu, že by třeba usnula nebo nedávala pozor, ale kvůli tomu, že na té zdi byl namalovaný tunel a ona si zkrátka myslela, že přes něj projede. Takže přátelé, i tohle se na silnicích může stát, tak dávejte pozor, jezděte opatrně a mějte i nadále hezký pondělí.

0: Urvesi Flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
5: Rádio Hanácké.

0: pokračuje ve společnosti Vanastovek, to je jejich otevřená zlomenina srdečního svalu. My pro vás za chvíli máme taky Veronu, Modern Talking nebo JPho Coopera. No a máme pondělí a to je den, kdy se tradičně ptáme hvězd na týden, který je před námi. Tak pojďme zjistit, s čím máme počítat.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Pondělí 27. července, nový týden, nová astroposelství našeho rádia. Astrolog Tonda Baudyš je tady s námi, ahoj.
3: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače.
2: Tondo, jak hodnotíš tento týden?
3: Toto by měl být moc hezký týden. Je mnoho dobré vůle, je mnoho i soucitu, pomáhání, přátelství, smyslu pro fair play, taková jako ta nejlepší část léta.
2: Má tento týden přeci jen nějakou vadu na kráse, nebo možná takovou pyhu krásy?
3: Jediné, co je taková jako vada na kráse, je kvadrát mezi Venuší a Marsem, který je přesný právě dnes v pondělí. A no, muži a ženy proto potřebují tam mít hodně úcty mezi sebou, v podstatě určité pokory, protože je velice snadné se dohadovat a furt si něco předhazovat a být nějaký jako pořád v průhelí protivný, hele, to umí každý, jo, takže astrolog říká, chcete-li hezký vztah, chovejte se, tak aby to byl hezký vztah.
2: Týden plný fair play, dobré nálady, vzájemné úcty a pokory, hlavně v partnerství, takové budou další dny. A jaký bude poslední červencový víkend tohoto roku?
3: Stále hezký, stále takový jako konstruktivní, produktivní, jenom ty muži a ženy, to letošní léto je takový jako školící středisko v tomhle směru.
2: Astrolog Tonda Baudyš s námi pravidelně každé pondělí jedině na tomto rádiu. Tondo, díky za vše.
3: Moc zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

Rádio Haná. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klid.

počasí. Počasí v našem regionu pro úterek polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách potom okolo 19 stupňů.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
2: Nejlepší hudební výběr.

Taky skvělé zajímavosti. No a já tu mám několik zajímavých příbuzenských vztahů celebrit a dalších známých osob. Tak například vzdálené sestřenice jsou Beyoncé a Celine Dion. Julia Roberts a Emma Roberts jsou teta a netes. Dolly Parton a Miley Cyrus, tak tady jsou, tady jde o kmotru a kmotřenku, nejde tedy o pokrevní vztah, ale co mě dostalo úplně nejvíc, takže papež Lev XIV. Je vzdáleným bratrancem Madony. No a vzhledem k jejím prohlášením, že obdržela exkomunikaci,

0: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
1: Rádio Hana. Ten nejlepší hudební výběr.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
6: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Rádio Hana.

0: Přejeme hezký pondělní večer. Za malou chvíli pro vás chystáme další čerstvé hity. Bude Anaka, taky Víkend a nebo Mika, ale ještě předtím neseme výčet zpráv z regionálních zpravodajských portálů.
1: O čem se píše?
0: V Prostějově našli v rybníku utonulého muže a případem se nyní dál zabývá policie. Podrobnosti nabízí report.cz. A další zpráva je ze Šumperka. Zemřel Petr Král, výrazný herec šumperského divadla, který ho také 14 let vedl jako ředitel. Více se dočtete na Šumperském reji. No a Přerov se vrátí do středověku. Festival ve jménu krále připomene výročí 770 let města. Informace o tomto tématu najdete na webu Prerov.eu.
1: Víme, o čem se píše. Radio Hana.

0: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme osmdesátky.
2: Boys.

Gang, Mr. Mister, taky Cliff Richard nebo Billy Ocean a nakonec nás čeká taky Mike Oldfield, ať už pracujete, cestujete nebo ladíte z domu, užijte si 27. červencový večer naplno a my vám posíláme na naší vlně Eurythmics.

0: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
4: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
5: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
4: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
5: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
1: Radio Hana.
6: Nejlepší

0: Radio Hana.
1: U koho ci są mali pani i psenka vidí kokrhání.
2: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Hana. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin.
1: 90 v 9.
0: Rádio Hana.

Nejlepší hudební výběr 90. let, tak to jsou 90ky v 9. Ani dnes nechybí na vlnách Rádia Hana v zádech London Beat. Za chvíli další 90ky, například Jason Donovan, Madonna, dnes taky M People, Gina G, Whitney Houston, anebo Diana King, Amy Grant, Bee Gees, Roxette a Joe Cocker. Takže 90ka za 90kou, hit za hitem, tak jak je to u nás zvykem. No a už teď tu jsou Pet Shop Boys. Díky, že jste s námi a pěkný večer na Hané.

0: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme. Yeah.

0: Mohli byste se přehrabovat v hromadě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Startujeme, nový týden je pondělí 27. července. V kalendáři jméno Věroslav. Včera olomoucká Sigma po porážce 1-2 v Jablonci moc důvodů k oslavám neměla, ale Hanáci si to mohou vynahradit alespoň dneska. 57. narozky slaví kroměřížský rodák a trenér Sigmy Pavel Hapal. Narozeniny má také oblíbený český zpěvák Janek Ledecký a dnes se přesně před 30 lety Štěpánka Hilgertová pro samostatnou Českou republiku vyhrála první olympijské zlato, ovládla tehdy závod ve vodním slalomu.
2: Tak pojeď! Štěpánka pádluje za cíle ve skvělém čase!
3: Štěpánka Hilgertová se stává olympijskou vítězkou!
1: Ať je i váš start do nového týdne zlatý, přeje vaše pondělní rádiová parta.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Rádio Haná.

0: že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.

Dopolední rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 27. července, nový týden, nová astroposelství našeho rádia. Astrolog Tonda Baudyš je tady s námi, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, jak hodnotíš tento týden?
2: Toto by měl být moc hezký týden. Je mnoho dobré vůle, je mnoho i soucitu, pomáhání, přátelství, smyslu pro fair play, taková jako ta nejlepší část léta.
1: Má tento týden přeci jen nějakou vadu na kráse, nebo možná takovou pyhu krásy?
2: Jediné, co je taková jako vada na kráse, je kvadrát mezi Venuší a Marsem, který je přesný právě dnes v pondělí. A no, muži a ženy proto potřebují tam mít hodně úcty mezi sebou, v podstatě určité pokory, protože je velice snadné se dohadovat a furt si něco předhazovat a být nějaký jako pořád v průhelí protivný, hele, to umí každý. Jo? Takže astrolog říká, chcete-li hezký vztah, chovejte se, tak aby to byl hezký vztah.
1: Týden plný fair play, dobré nálady, vzájemné úcty a pokory, hlavně v partnerství, takové budou další dny. A jaký bude poslední červencový víkend tohoto roku?
2: Stále hezký, stále takový jako konstruktivní, produktivní, jenom ty muži a ženy, to letošní léto je takový jako školící středisko v tomhle směru.
1: Astrolog Tonda Baudyš s námi pravidelně každé pondělí jedině na tomto rádiu. Tondo, díky za vše.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: This ain't nothing but a summer jam.
0: Rádio Haná. Vaše letní rádio.
1: Léto je tady.
4: A Rádio Haná je všude s vámi.
1: Na pláži.
4: Na chalupě.
1: V práci.
4: I na letní brigádě.
1: Fakt nás.

0: mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergama.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
2: nebo v monterkách.
4: Vaše letní rádio.
5: Rádio Hana. Rádio Hana.
4: Vaše letní rádio.

0: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Slavný úklub v Olomouci se vrátí na kulturní mapu města. Univerzita Palackého připravuje jeho obnovu v areálu vysokoškolských kolejí Envelopa. Nový prostor nabídne zázemí zejména pro studentské kapely a soubory a akce.
1: Nový úklub nebude pouze koncertním sálem. Univerzita jej plánuje provozovat ve vlastní režii jako otevřené kulturní a komunitní centrum, které nabídne prostor studentským koncertům, divadelním představením, debatám, workshopům, filmovým projekcím, činnosti studentských spolků i dalším univerzitním akcím. Ambicí je vytvořit místo, jehož program budou významnou měrou spoluutvářet sami studenti.
0: Vysvětluje mluvčí Univerzity Palackého Egon Haverland. Prostory bývalého úklubu aktuálně procházejí rozsáhlou rekonstrukcí za bezmála 30 milionů korun. Klub se opět otevře na přelomu února a března roku 2027. Smrt na rybníku v Prostějově. V sobotu policie přijala oznámení o nálezu těla na hladině Krasického rybníka. Na místo zamířila hlídka a co zjistila?
2: Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila, že se skutečně jedná o lidské tělo bez známek života. Prvotním šetřením na místě nebylo zjištěno, že by se na úmrtí 54-letého muže podílela jiná osoba. Za účelem řádného prověření celé události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
0: Vysvětluje k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Pracuje se na dalším dálničním propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna. Sport. Čeští vodní slalomáři se stali nejlepší výpravou na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahomě. Na šampionátu získali celkem 7 medailí, včetně 3 titulů mistrů světa. Připomeneme, že o zlaté úspěchy v samostatných kategoriích se postarali kajakáři Jakub Krejčí a Vít Přindiš a odchovankyně olomoucké kanoistiky Tereza Kneblová. Gratulujeme.
3: Počasí. Počasí v našem regionu pro úterek polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách potom okolo 19 stupňů. Ve středu naměříme

0: tomu i nadále sluníčko a jasná obloha.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Cestovní pas Jamese Bonda, Daniela Craiga,

0: rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.